0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec,

tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: Four.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utichlo.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Coyote.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, děkuji.
1: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
0: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tak. Tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi,
1: já
0: to budeš
1: budu,
0: celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to
0: prosím.
1: A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě korešku.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinský. Civilu hostinský, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hledajte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a žer. Ze stromu uřízne kůru a synovi udělal lodičku. Takovýhle nesmysly a on říkal, králi, neleste tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, co tady dáme. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. K zemi, nahoru. No, já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. Aha. A neskusili jste teda štěstí, vy
1: ne.
0: Dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek? Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou to byl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. To máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudu.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať je
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
6: Bečko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: Chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já jsem vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor, to... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
9: Ano.
10: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstával na scéně, zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáš ke mně, džonky dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle, jeli to. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, je svátek tak
2: trošku. No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vás
2: si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo?
2: No není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: Aha, to je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miroslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi.

0: mají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
3: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
2: Já jenom jednou.
3: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob dva roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
2: Hello, Ursula.
3: Hello. Nebo hi.
2: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
3: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
2: A můžeš trošku anglicky nebo trošku víc?
3: Jenom sure baby.
2: Co to je?
3: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
2: No, tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka sedmi trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
3: Jo,
2: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale, no. Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tu letatel
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší.
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Jitmánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. No, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne, ne,
4: že
6: ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Ale budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu, to chápu.
6: Ano,
7: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila pana Hornička.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju, děkuju.
8: Naslyšenou.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: Ale... No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to Zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kine prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molovcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Buďte ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: No, tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Líbilo se mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
4: To jste vy?
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme. Krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Haló, tady krásná Plzeň,
3: ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, ano. Stejná krevní skupina,
3: aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: Následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme.
2: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je myslím správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No vůbec. Tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali projmelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseník investoval na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Vláda dnes představí opatření proti drahým palivům. Fotbalisté Olomouce prohráli se Spartou. Dnes čekejte oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než 1 000 000 korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu v rekreačním areálu. Více mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
0: Systém třídění odpadu v Litovli se od října dočká změn. Plasty, nápojové kartony a kovové obaly budou moct obyvatelé nově odkládat společně do žlutých kontejnerů, původně určených pouze na plasty. Další informace jsou na webu města. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup. Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v 9. kole šance ligy na domácím hřišti se Spartou Praha 0-3. Skorovali Mercado a Singatech, vlastní gól si dal olomoucký Soldo. Pražané potvrdili vzrůstající výkonnost a zlepšující se formu, což po zápase přiznal i trenér Sigmy Pavel Hapal.
4: My jsme prohráli se Spartou, která byla asi lepší, ale my jsme neměli inkasovat tu druhou branku. Měli jsme zastavu 1-0, když jsme šli sami na bránu srovnat a možná ten zápas byl jiný, ale to je všechno možná, to jenom kdyby. No. Protože si myslím, že jsme na balonu byli silní, myslím, že v první poločase to bylo hrozně vyrovnaný. Chybí nám prostě někde přesná finální přihrávka a k zakončení. No. Počasí.
0: Ráno očekáváme na střední Moravě zmenšenou oblačnost. Postupně bude oblačnosti přibývat a na většině území, hlavně na severu kraje, se vyskytnou přehánky. Večer hlavně na jihu kraje dojde k ubývání přeháněk a oblačnosti. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 11H mezi Chromčí a Bludovem. Je tam uzavřený levý pruh ve směru na Bludov kvůli opravě silničního mostu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 21. září a svátek má dnes Matouš. Vše nejlepší. Jaké máte počasí a co vás dnes čeká? Posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Novák a právě teď bude zpívat Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho léta. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
3: Для защиты нашей родины.
2: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
3: Provedení v Российской Федерации частичной мобилизации.
2: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
4: Vy ji znáte?
2: A dneska slaví 80.
5: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 21. zářijové ráno pondělí a svátek má Matouš. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pohoda o svaté Matouši, 4 týdny se neruší. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přeháňky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bára z Olomouce hlásí 11,5 stupně, chystá se do práce, ale raději by ještě ležela v posteli. Šternberg 10 stupňů, tolik naměřila Ivana. A Hanušovice 8 stupňů, píše Martina, to se chystá také do práce. Ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno. Olomoucké arcibiskupství vytvořilo zhruba před rokem kontaktní místo pro oběti zneužívání v církevním prostředí. Zatím se na něj obrátilo 10 lidí, většina z nich byly ženy. Obětem centrum nabízí například psychologickou podporu.
1: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
2: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
1: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
2: Je to přes 10, co se nám na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4. Žen, které se na nás obracely.
1: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
2: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
1: Podobnou službu lidem nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupa Nuzíka.
3: Při biskupské konferenci, české biskupské konferenci, se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
1: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích. Například prostějovská radnice letos zakázala noční parkování nákladních a dalších rozměrných aut ve městě. Od opatření si slibuje více volných míst na parkovištích pro obyvatele. Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Sport. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary porazili 5-2, po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové taky 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu. Počasí. Ráno bude v Olomouckém kraji zmenšená oblačnost, postupně jí má ale přibývat a objeví se i přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D46 na 35. kilometru před Olšany u Prostějova ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli uslyšíte pranostiky pro dnešní den. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, je 21. září a svátek má dnes Matouš. No a co říkají pranostiky pro dnešní den? Pohoda o svatém Matouši 4 týdny se neruší. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše. Svatý Matouš svačinu zakous. To znamenalo, že na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačilo. Jaké bude počasí v dalších dnech, tak jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle. Po svatý Matouši čepici na uši, svatý Matouš přivádí podzimec. Svatý Matouš dny zkrátí i schladí. A jasné dny na Matouše v zimě vítr silně kouše. Vinaři a zemědělci a také zahrádkáři, pozor, jeli na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše. Na svatého Matouše hrušky, jablka do koše. Kdo nezoral do svatého Matouše, bude mít potíže. A ještě jedna pranostika, na svatého Matouše vyměň slámu do lože. Tak přeji

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 6:15. Dobré ráno, probouzíme se do 21. zářijového rána. Je tady pondělí a svatek má Matouš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přeháňky. A teplota bude do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 10 stupňů přes noc. Lehce napršeno a zatím klidno. Zdraví Naděja. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 1. 11,5 stupně a Jeseník 9 stupňů. Všem krásné ráno přeje Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.

0: Lhůta záruční a skupina Slza zněla ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Okno mé lásky a skupina Olympik. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Snídáte-li dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. Tady je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Pořad Osobností Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Hokejisté Olomouce prohráli ve třetím kole extraligy v Českých Budějovicích 2-3. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Lipník nad Bečvou koupil soubor kovaných plastik. V Prostějovském muzeu bude nová recepce. Hokejisté Olomouce prohráli v Českých Budějovicích. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Samospráva Lipníku nad Bečvou koupila za 1 000 000 korun soubor kovaných plastik s názvem Znamení zvěrokruhu. Zahrnuje 12 soch, které vyrobil umělecký kovář Pavel Tasovský. Vystavené jsou u historické konírny v Lipnickém zámeckém parku.
4: S Eduardem Rýčkem, vedoucím odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu, sedíme na lavičce v zámeckém parku u kruhového záhonu, kde všech 12 skulptur je umístěných.
5: Umístění v zámeckém zámku zcela naplňuje slogan, který má město, to znamená kovářské město Lipník nad Bečvou, historická perla Moravské brány.
4: Sochy jsou 2,5 metru vysoké a vytvořené jsou z kovu a kamene. V minulosti město koupilo například plastiky od Alfreda Habermana nebo Jana Dostála. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Novou recepci postaví do konce roku dělníci v Prostějovském muzeu. Stávající je z konce 90. let minulého století a už nevyhovuje. Nemá dostatek úložného prostoru a zaměstnancům je především v zimě kvůli špatnému zádveří v místnosti zima. Více ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
6: Budeme tam mít nový mobiliář, ta recepce toho hlavního pultu bude situovaná kolem toho středového pilíře, uprostřed vlastně místnosti a bude zde nové prosklené zádveří a potom takové drobné detaily, kde právě budeme prezentovat všechny předměty pro návštěvníky, které si potom budou moci zakoupit.
3: Vláda by dnes měla schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být nižší než původně navržených 389 miliard korun. ANO, SPD a motoristé se dohodli na úsporách v řádu jednotek miliard. Další úspory by podle koalice měly přinést změny zákonů, které chce kabinet připravit ještě letos. Opozice ale plánovaný schodek dál kritizuje.
2: Sport.
3: Olomoučtí hokejisté neudrželi vedení v zápase v Českých Budějovicích. Na první i druhý gól Hanáků dokázali domácí vždy odpovědět a nakonec Olomouc porazili v extraligovém duelu 3-2. Kouč Petr Fiala říká, že Olomouc se v zápase brzdila sama.
7: My jsme měli zbytečně moc vyloučených. Jsme na můj vkus určitě foulovali zbytečně. Musíme prostě mít hokejku a vůbec ty emoce pod kontrolou. Nemohli bychom dělat body, bychom měli mít každý zápas vyloučených.
2: Počasí.
3: Na střední Moravě čekejte ráno přechodně polojasno, během dne pak proměnlivou oblačnost a objeví se i přeháňky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor stále na dálnici D46 na 35. kilometru před Olšany u Prostějova ve směru na Brno. U krajnice stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: V Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Za námi víkend plný zážitků a událostí. Možná je právě teď probíráte v práci. Možná už za chvíli je proberete třeba se sousedkou. Věřím, že i všední dny nám přinesou příjemné okamžiky. Útulek pro kojence v Hodolanech. Před 100 lety se to probíralo v novinách. Za chvíli je otevřeme. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jiří Korn a právě teď bude zpívat Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. Útulek pro kojence v Hodolanech, před 100 lety se na něj začaly zhánět peníze. Podrobné zprávy přinášel například katolický deník Našinec a pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Spojilo se dohromady 24 pokrokových spolků a zahájili akci, která vynesla 28 tisíc korun. Obec slíbila přidat 50 tisíc jako zůstatek z hospodářství takzvané lidové kuchyně z doby válečné. Vedle toho 30 tisíci přispělo město a sešla se také celá řada darů. Takže v polovině září 1926 se už psalo o částce 126 tisíc korun československých a začal se hledat vhodný dům, který obnos, jak se psalo v novinách, pohltí. O záměru samozřejmě jednala městská rada na svém zasedání, kde také padlo, že město bude muset každý rok na provoz útulku přispívati pravidelnou subvencí. A redaktoři Našince dodali: plným právem musí proto městu být zajištěn na provoz takový vliv, který by znemožňoval, aby za městské peníze podniku bylo snad jednostranně zneužíváno. Bude proto dům připsán přímo městu a o organizaci celé správy musí být ještě jednáno.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6:45, svátek má Matouš, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic, oblačno, slabý vítr, teplota 13,4 stupně Celsia a vlhkost 70%, napsal Miroslav. Břeťa ze Štítů hlásí zataženo 5 až 8 stupňů, vítr od 4 do 15 km za hodinu, ochlazuje se. A Chomoutov, teplota 11 stupňů a tma, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
2: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Do pondělního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Sedět doma a koukat do zdi je pro ní nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dnes slaví 80. narozeniny. Herečka Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
5: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
6: To jsem idiot.
7: Papi, kde je idiot?
5: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
8: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Zlepšit dostupnost parkovacích míst pro místní obyvatele. To bylo hlavní motivací přerovské radnice při otevření bezplatného parkoviště až pro 200 vozidel. Vzniklo nedaleko vlakového a autobusového nádraží v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici. Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky zadržely Wolfa v Paraguaji. Tamní úřady ho pak vydali zpět do České republiky. Sport. Fotbalisté Slávie vedou šance ligu o 3 body před Libercem. V Edenu v 9. kole porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty bývalý hráč Sigmy Olomouc Tomáš Chorý. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. A Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. A o tomto zápase více už za chvíli v našem vysílání. Počasí. Ráno bude v Olomouckém kraji přechodně polojasno, během dne pak čekejte proměnlivou oblačnost a objeví se i přehaňky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor v Bajerově ulici v Přerově. Osobní auto se tam střetlo s cyklistkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jste slyšeli, fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli se Spartou 0-3. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.
3: Jsem vůně, kterou plave.

som ci trupky jeden

0: čtení.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Fotbalisté pražské Sparty potvrdili vzrůstající výkonnost a v 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v nebezpečnosti křídelních hráčů. Ti spartančtí létali po hřišti a oba dali gól. Ti olomoučtí byli mnohdy neviditelní a v Olomouci si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
2: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
3: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
4: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Merkádovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili, navíc po velmi pohledných akcích.
2: My jsme se jako snažili na to připravovat, že ty křídla chodí hodně do středu a chodí do střely, že tolik necentrujou a se bavili stranem. Priskem, že vlastně změnil ten styl hry na holandský styl na 4-3-3 a na ty křídla dovnitř, kde vlastně nakoupili dobrý hráče a ještě k tomu chyběl vlastně Alcocer, který ho Singatech nahradil, si myslím, hodně podobně. No.
3: Jo, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singatech samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
4: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debutanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
5: Podle mě odehrál jako fantastický zápas, hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, když jsem tu byl třeba ty roky předtím, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrám.
4: Sám Karabec navíc připodobnil tento styl hry tomu, který zažil v zahraničních štacích, třeba v té poslední ve francouzském Lyonu.
5: Třeba konkrétně v té Francii, takhle to má v podstatě každý tým. Všichni jako jsou hrozně jednoduše tu hru od těch křídel, prostě všechno za jeden na jednoho, centr střela, nic jiného.

0: se po těch křídlech vlastně nechce. Myslím si, že se to snažíme aplikovat i takhle přesně s klukama a je to přesně ten styl hry, co jim jako sedí a řekl bych, že přesně tohle jsou hráči pro Evropu.
1: Naopak Signě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. Za 20 minut na hřiště měli útočníci Dembe i Mikaelson maximálně jeden kontakt s míčem. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak ráno bude přechodně i polojasné, během dne ale se bude tvořit kupovitá oblačnost, bude taková proměnlivá a na většině území se objeví přehánky, četnější budou potom v horských oblastech a večer budou přehánky opět ubývat. Teploty dnes budou o poznání nižší, než jsme byli zvyklí o víkendu, mezi 13 až 17 stupni, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia a vítr povane mírný severozápadní rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, přechodně zesílí až na čerství s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Nadále bude spíše chladno, v noci očekáváme převážně oblačno, zejména v severních částech regionu se vyskytnou místy přehánky, jinde budou jen ojedinělé, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, vítr povane mírný, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a během zítřejšího dne bude stále proměnlivo, většinou oblačno, na horách se místy budou opět vyskytovat přehánky, jinde ta pravděpodobnost je o něco menší, ale nelze vyloučit přehánky ani jinde a večer budou srážky opět ustávat, na jihu také bude ubývat oblačnost. Teploty podobné jako dnes mezi 13 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a až večer očekáváme slábnutí.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Schody z nebe nám připomněla Terza Kerndlová. Hrajeme písničky, které nestárnou, už za chvíli Petr Naď a Na mojom poschodí. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jste-li na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li dobrou chuť a jestli se chystáte k lékaři, tak to přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď 9 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli, lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno po oblouku bokem k pravému lokti. Opět s výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Mezi středoškoláky roste zájem o výuku španělštiny. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Mezi středoškoláky v kraji roste zájem o výuku španělštiny. Stát převedl na Lipník nad Bečvou a Dolní Újezd cyklostezku. Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý ve Velké ceně Rakouska. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Na středních školách v Olomouckém kraji přibývá studentů, kteří mají zájem o výuku španělštiny. Vyplývá to z neoficiálního průzkumu, který si udělalo olomoucké hejtmanství mezi řediteli škol. Více mluvčí kraje Eva Knajblová.
6: Z informací, které máme k dispozici, vyplývá, že dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají na středních školách tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo. U jednotlivých škol se přitom nabídka odvíjí také od zájmu žáků, personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů.
5: Město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a správa železnic. Více vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
7: Cyklostezka je nesmírně významná, ona nejenom, že propojuje cyklostezku Bečva s Olomoucí, ale i Olomouc s Ostravou. Má i nejenom nadregionální, ale i mezinárodní význam, protože je součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. Takže je to, co je pro řidiče dálnice, tak to je pro cyklisty tady ta cyklostezka.
5: Sex business se stále víc přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni 3. Organizace pomáhající obětem předpokládají, že skutečný počet poškozených je ale vyšší.
4: Sport.
5: Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý ve Velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2. Nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. Návrat na stupně vítězů v závodě mistrovství světa Salač předtím slíbil fanouškům. Jak řekl v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
8: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal. Ale to, co jsem slíbil, dodržel jsem to druhý místo. Je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku. A Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
5: V celkovém hodnocení kategorie Moto 2 se Salač posunul na 7. místo.
4: Počasí.
5: Ráno čekáme na střední Moravě přechodně polojasno, během dne pak proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Foukat má mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Pozor na dálnici D48 mezi 12. a 9. kilometrem od Palačova k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Olomouc. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Jezdíte autem, používáte blinkry. No mám pocit, že se z toho stává už poměrně vzácnost a to, ať jste v šumperku v Olomouci či jinde, je úplně jedno. A tak s napětím často na křižovatce vyčkáváte, anebo jste překvapeni, kam protijedoucí řidič svůj vůz pošle. Proto buďme opatrní na silnicích. A už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, opět si osvěžíme pravidla silničního provozu a ke konci hodiny si i zasoutěžíme. Nejrychlejší z vás získá dvě vstupenky na koncert Siri Tobias. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petr Spálený a právě teď bude zpívat Václav Neckář Lásko ztracená. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Hokejisté Olomouce ve 3. kole Tipsport Extraligy prohráli. Na ledě Českých Budějovic podlehli domácím ve vyrovnaném zápase 2-3.
1: Tak bychom začali solidně.
2: Začátek jsme měli slušnej.
3: Trenér Petr Fiala i útočník Karel Plášek si mohli nad 1. 5-minutovkou libovat, ale zároveň věděli hned o několika důvodech, proč odjíždí z Budějovic bez bodu.
1: My jsme měli zbytečně moc vyloučených. Jsme na můj vkus určitě faulovali zbytečně. Musíme prostě mít hokejku a vůbec ty emoce pod kontrolou. Nemohli bychom dělat body, bychom měli mít každý zápas vyloučených.
3: Vyloučením se Olomouc připravila o úvodní tlak. Vyloučeními si zkomplikovala začátek 2. třetiny a vyloučením si i v podstatě znemožnila závěrečný tlak. A jen gólman Machovský a nemohoucnost domácích hokejistů pomáhali Olomouci držet nerozhodný stav. A pak se dokonce dostat i do vedení, to když vystihla 2x rozehrávku Budějovic.
2: Jo, tak těmhle se chceme prezentovat, chceme dobře napadat, tlačit na ty soupeře, takže jo, tohle byly podle mě dobře ze systému.
3: Plášek jednou před brankou tečoval, na podruhé právě on kotouč zachytil a přihrál na gól. Jenže to bylo ve 2. části, v té 3. jakoby Olomouc z toho napadání upustila.
2: Zbytečně moc jsme byli pasivní, no. Nevím, co tohle se musíme poučit a prostě nebýt až takhle moc pasivní.
3: Navzdory tomu všemu mohla Olomouc ještě vyhrát. Vždyť v posledních minutách jela navzdory oslabení 2x v přečíslení, ale šance neproměnila.
2: No jo, tak podle nás ráží poslední, já nevím, jak dlouho. Určitě minulý rok a zase jsme zpátky, zase neproměňujeme ty šance a soupeř, co ty šance má, tak je promění a to nás stojí body.
3: Smutný Karel Plášek, že jeho gol a asistence k bodům nevedli. V dalším zápase nastoupí Olomouc v pátek doma proti Kometě Brno. Z Českých Budějovic Martin Charvát, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 21. zářijové ráno, pondělí, svátek má Matouš a jsou 2 minuty po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pohoda o svaté Matouši 4 týdny se neruší. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. V Javorníku máme zataženo, střední poryvy větru 11 stupňů tepla, napsal František. Bohdíkov dnes zataženo, 12 stupňů vínírný vítr, píše Vlaďka. Ponoční dešťové přehánce, teplota po ránu 9 stupňů, je polojasno, fouká mírný větřík do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 98%. Vypadá to, že během dnes ještě nějaká dešťová přehánka ukáže. Uvidíme, napsal Honza z Písečné.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Systém třídění odpadu v Litovli čekají od října změny. Plasty, nápojové kartony a kovové obaly budou moct obyvatelé nově odkládat společně do žlutých kontejnerů, původně určených pouze na plasty. Další informace jsou na webu města. Týden otevřených dveří Sokolovny a sportovního areálu se ode dneška koná v Náměšti na Hané. Organizátoři nabízí zájemcům do neděle otevřené cvičební hodiny v rámci akce Sokol spolu v pohybu. Další podrobnosti jsou na webu náměštských Sokolů. Sport. Fotbalová reprezentace se dopoledne sejde před zápasy Ligy národů. První z nich čeká národní tým v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Bude to první duel pod španělským trenérem Santim Deniou. Počasí. Ráno ještě bude v Olomouckém kraji přechodně polojasno, během dne pak čekejte proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na dálnici D35 u exitu 276 Holice ve směru na Ostravu, stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Olomouci funguje od loňského podzimu kontaktní místo pomoci obětem zneužívání v církevním prostředí. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Olomoucké arcibiskupství vytvořilo zhruba před rokem kontaktní místo pro oběti zneužívání v církevním prostředí. Zatím se na něj obrátilo 10 lidí. Většina z nich byly ženy. Obětem centrum nabízí například psychologickou podporu.
1: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
2: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
1: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
2: Je to přes 10, co se nám jako kdyby na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4. Žen, které se na nás obracely.
1: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
2: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
1: Podobnou službu lidem nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupa Nuzíka.
3: Při biskupské konferenci, české biskupské konferenci, se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
1: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za dvě minuty bude 7:45. Probouzíme se do 21. zářijového rána. Je tady pondělí a svátek má Matouš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať je nekouše. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí polojasno a teplotu 13 stupňů. V Žárové je polojasno, 7 stupňů, vlhkost vzduchu 97%. Napsal Tonda. Zdena z Holubic, u nás 12 stupňů, začíná svítit sluníčko, chystám se dělat hovězí polévku a lečo, v lese rostou jen píchavky, ale na smaženici je to dobré. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před dvěma lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Nejrychlejší z vás, kdo se v tuto chvíli dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá 2 vstupenky na koncert Sidy Tobias v Litomyšli. Bude ve čtvrtek 15. října od 19 hodin. Telefon k nám 221 555 444, 2 lístky na vás čekají. Slovenská zpěvačka a herečka Sidy Tobias patří k nejvýraznějším osobnostem šanzonu nejen na Slovensku, ale i v České republice, kde bývá často spojována se jménem vynikající Hany Hegerové. Její charisma a specifické zabarvení hlasu jsou jasnou kombinací pro silný umělecký zážitek. Připomínám například mou zamilovanou písničku Na hotelu v Olomouci. No, každá z jejich písní se mění v malé divadelní představení se strhující atmosférou. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu? My vás zdravíme, kdo pak se dovolal?
1: Stanislav, dobrý den.
0: Stanislave, tak vyhráváte 2 lístky na Sidy Tobias. Už jste zažil někdy její koncert?
1: Byl jsem jednou.
0: Jednou jste byl a dobrý?
1: Jasné.
0: Koho vezmete sebou, prozraďte.
1: No, s manželku.
0: Manželku, tak ji pozdravujte, vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Děkuji, nasanou.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. V Olomouci dnes zahajuje provoz nové poradenské centrum pro cizince. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Olomouci právě zahajuje provoz nové poradenské centrum pro cizince. Jeseník investoval na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Olomoučtí hokejisté si z Českých Budějovic přivezli porážku. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 17 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zástupci arcidiecézní charity Olomouc právě teď otevírají na třídě kosmonautů nové poradenské centrum pro cizince. Pomáhat jim bude například při jednání s úřady a tlumočením. Více charitní koordinátorka pomoci Ukrajině Kristýna Goša.
4: Cíle poradenského centra vychází už z názvu vlastně projektu, pod který spadá, a je to společně k integraci, teda k tomu, abychom klienty zvládli zorientovat a vést k samostatnosti v naší společnosti české, aby se začlenili a aby byli plnohodnotnými členy společnosti, a k tomu se budeme snažit vést.
3: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než 1 000 000 korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu, říká mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojů odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody elektrické. Zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
3: Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě. A proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku. Sport.
3: Hokejisté Olomouce prohráli extraligový zápas v Českých Budějovicích 2-3. Hanáci nabídli soupeři řadu přesilových her, přesto v zápase dvakrát vedli. Nakonec ale prohráli hlavně proto, že řadu svých šancí neproměnili, říká útočník Karel Plášek.
7: No jo, tak tohle nás sráží poslední, já nevím jak dlouho, určitě minulý rok a zase jsme zpátky, zase neproměňujeme ty šance a soupeř, co ty šance má, tak je promění a to nás stojí body.
1: Počasí.
3: Teď ještě čekejte na střední Moravě, přechodně polojasno, během dne pak proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 306. kilometru u Hrabůvky na Přerovsku ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka. A pozor i na silnici 11 mezi Sobotínem a Rudolticemi. Srazil se tam traktor s osobním autem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, to vám tak vstávám doma ze židle, ozve se drobné zakřupání, slyším komentář, ta židle se brzy rozpadne, no nebyla to židle, ale moje klouby. Tak dobrá zpráva tedy je, že nemusím kupovat novou židli, ale koupil jsem si kloubní výživu a možná by ta židle byla levnější. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány a hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Marie Rotrová a právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Martin Písařík nám právě teď přiblíží krásu a rozmanitost tulipánů.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v 1. tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na devět a svátek má Matouš.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle. No dnes sluníčko, během dne postupně mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 12 stupňů Celsia a oblačno. Oblačno hlásí také Eva z Chomoutova, ta má na teploměru 11,5 stupně a Šternberg 11 stupňů. Všem hezký den od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
4: Jo.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Fotbalisté pražské Sparty potvrdili vzrůstající výkonnost a v 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v nebezpečnosti křídelních hráčů. Ti sparťanští letali po hřišti a oba dali gól. Ti olomoučtí byli mnohdy neviditelní. A v Olomouci si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
1: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
2: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká ve hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
3: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Merkádovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili navíc po velmi pohledných akcích.
1: My jsme se jako snažili na to připravovat, že ty křídla chodí hodně do středu a chodí do střely, že tolik necentrujou a jsme se bavili s trenérem Priskem, že vlastně změnil ten styl hry na holandský styl na 4-3-3 a na ty křídla dovnitř, kde vlastně nakoupili dobrý hráče a ještě k tomu chyběl vlastně Alcocer, který ho Singateh nahradil, si myslím, hodně podobně. No.
2: Jo, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singateh samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
3: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debutanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
4: Podle mě odehrál jako fantastický zápas. Hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, když jsem tu byl třeba ty roky předtím, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrám.
3: Sám Karabec navíc připodobnil tento styl hry tomu, který zažil v zahraničních štacích, třeba v té poslední ve francouzském Lyonu.
4: Třeba konkrétně v té Francii, takhle to má v podstatě každý tým. Všichni jako jsou hrozně jednoduše tu hru od těch křídel, prostě všechno zajede na jednoho, centr střela, nic jiného se po těch křídlech vlastně nechce. Myslím si, že se to snažíme aplikovat i takhle přesně s klukama a je to přesně ten styl hry, co jim jako sedí. A řekl bych, že přesně tohle jsou hráči pro Evropu.
3: Naopak Sigmě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. Za 20 minut na hřiště měli útočníci Dembe i Mikaelson maximálně jeden kontakt s míčem. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Některé radnice v Olomouckém kraji v uplynulých 4 letech upravily pravidla parkování v centrech měst i na sídlištích. Například prostějovská radnice letos zakázala noční parkování nákladních a dalších rozměrných aut ve městě. Od opatření si slibuje více volných míst na parkovištích pro obyvatele. Samospráva Lipníku nad Bečvou koupila za 1 000 000 korun soubor kovaných plastik s názvem Znamení zvěrokruhu. Zahrnuje 12 soch uměleckého kováře Pavla Tasovského. Vystavené jsou u historické konírny v Lipnickém zámeckém parku. V koncertním sále v Hranicích dnes v 18 hodin začne koncert Stadlerova klarinetového kvarteta. Posluchači uslyší skladby od renesance po současnost. Více informací zájemci najdou na kulturním portále radnice. Sport. Jak jsme před chvílí slyšeli v našem vysílání, olomoucká Sigma podlehla Spartě 0-3. Slavia zase porazila v šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky má tříbodový náskok. O výhře Pražanů rozhodl Tomáš Chorý z opakované penalty. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Počasí. Ráno ještě bude v Olomouckém kraji přechodně polojasno, během dne pak ale čekejte proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte na dálnici D35 u exitu 276 Holice ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto a nepojízdné auto stojí také na D1 na 32. kilometru u Podhoří na Přerovsku ve směru na Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Umíte španělsky? Mezi středoškoláky je tento cizí jazyk stále populárnější. Proč, uslyšíte už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Hudba, filmy, cestování, i to jsou věci, které stojí za zvýšeným zájmem středoškoláků o výuku španělštiny. V Olomouckém kraji při průzkumu na středních školách zjistili, že právě španělština se dostala v zájmu studentů před jiné cizí jazyky. Například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově ji letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se do ní drtivá většina žáků.
1: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne? Nada! Nic!
2: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
1: Dobrý den. Me gusta, buenos días. Muy bien.
2: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
3: Já bych chtěla procestovat svět a španělština taky jako takový dobrý jazyk na to. Nebavila mě němčina na základce, tak jsem si vybrala tu španělštinu.
4: No tak moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
5: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
2: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
6: Němčina už je bohužel v úpadku, co tak pozoruju kolem sebe. A co se týká španělštiny, tak je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, co se třeba bavím s touto věkovou kategorií, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
2: Je to podle ní i proto, že na začátku je výuka španělštiny jednodušší než u některých jiných jazyků a studenti si tak rychle osvojí základní fráze. Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
7: Zájem byl obrovský. Vůbec jsme to nečekali. Říkali jsme si, že by to žáky mohlo zaujmout. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
2: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem, potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje, pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
8: Informací, které máme k dispozici, vyplývá, že dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají na středních školách tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
2: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Ranostika říká, jeli na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. No dnes trocha sluníčka, během dne mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Schumwald, v tuto chvíli 13,5 stupně. Velká oblačnost, bude se pracovat i tak na zahrádce, napsala Eva. Lipová Lázně, 12 stupňů, to už píše Ivan, a do Uničova zdravím Evu, ta má na teploměru 12 stupňů a přemýšlí, co dnes dělat. Pravděpodobně ale bude odpočívat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Tam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, je 21. září, svátek má Matouš. Co říkají pranostiky pro dnešní den? Pohoda o svaté Matouši 4 týdny se neruší. Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať je nekouše, svatý Matouš svačinu zakous. To znamenalo, že na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačilo. Jaké bude počasí v dalších dnech? Tak jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá 4 neděle. Po svatý Matouši čepici na uši, svatý Matouš přivádí podzimec, svatý Matouš dny zkrátí i schladí. Jasné dny na Matouše, v zimě vítr silně kouše. Vinaři, zemědělci a také zahrádkáři pozor, je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. Kdo nezasije do svatého Matouše, nemá-li starého nového nekouše. Na svatého Matouše hrušky, jablka do koše. A kdo nezoral do svatého Matouše, bude mít potíže. A ještě jedna pranostika. Na svatého Matouše vyměň slámu do lože. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Fotbalisté Sigmy Olomouc podlehli v lize Spartě 0-3. Více o tom už ve zprávách a v celou. Vítek Šoukal se těší opět zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová přejí příjemné pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Chladný začátek týdne o víkendu vystřídá babí léto. V Prostějovském muzeu bude nová recepce. Fotbalisté Sigmy podlehli v lize Spartě. Dnes bude oblačno s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Začátek tohoto týdne bude v Olomouckém kraji chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne mírně oteplovat. Noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Novou recepci postaví do konce roku dělníci v Prostějovském muzeu. Stávající je z konce 90. let minulého století a už nevyhovuje. Nemá dostatek úložného prostoru a zaměstnancům je především v zimě kvůli špatnému zádveří v místnosti zima. Více ředitelka muzea Veronika Hrabáčková.
2: Budeme tam mít nový mobiliář, ta recepce toho hlavního pultu bude situovaná kolem toho středového pilíře, uprostřed vlastně místnosti a bude zde nové prosklené zádveří a potom takové drobné detaily, kde právě budeme prezentovat všechny předměty pro návštěvníky, které si potom budou moci zakoupit.
1: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
1: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc v 9. ligovém kole prohrála s pražskou Spartou 0-3. Do 60. minuty držela s favoritem herně krok. Právě v této fázi hry neproměnil útočník Václav Sejk samostatný únik. V něm ho tváří v tvář vychytal gólman Jakub Surovčík. Svůj pohled na příležitost přidává Sejk.
4: Tu situaci jsem jako přečet dobře, že jsem viděl, že v první chvíli chtěli dopředu, pak začal couvat. Myslím si, že jsem to vyhodnotil já špatně. No. Myslím si, že necouval v tu chvíli, že já jsem zakončoval, že se zastavil a v tu chvíli jsem měl jít do kličky. A on by neměl šanci, takže jsem mu dal větší šanci k tomu to chytit. A jo, bylo to asi rozhodující moment toho zápasu. Počasí.
1: Na střední Moravě teď může ještě být přechodně polojasno, během dne pak ale čekejte proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržení očekávejte na dálnici D55 mezi prvním a druhým kilometrem u Velkého Týnce ve směru na Zlín. Je tam uzavřený levý pruh kvůli opravám vodorovného dopravního značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Počasí tak trochu jako na houpačce nás čeká během tohoto týdne, i proto se vyplatí sledovat vysílání Českého rozhlasu Olomouc, protože my budeme každý den v každé hodině přinášet samozřejmě aktuality. Máme 4 minuty po 9. hodině pondělí 21. září a to znamená, že vy už teď posloucháte dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc a také Ditu Vojnarovou, která vás bude provázet. A co je před námi? Určitě budeme mluvit o street art festivalu, který probíhá v Olomouci. Olomouci. Také navštívíme Bílou lhotu a nejprve mateřskou školu Volkurovu v Olomouci. Ta oslaví ve čtvrtek 40. Zve proto bývalé žáky, rodiče i učitele, aby přišli zavzpomínat na léta, která se školkou spojili. Připravený pro ně bude bohatý program a my se podrobnosti dozvíme od organizátorů. Tak si to s námi užijte. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Mateřská škola na Volkrově ulici v Olomouci letos slaví 40. A protože za tu dobu jí prošly generace dětí, rodičů i učitelů, chce právě s nimi školka své výročí oslavit. Ve čtvrtek od 4 hodin odpoledne přímo v areálu školky. Více nám už teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc řekne ředitelka školky Ivana Kovaříková, které přejeme dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A hned na úvod budeme zvědaví, jakou podobu budou ty čtvrteční oslavy mít, co všechno čeká ty, kteří se do školky přijdou podívat?
2: Čtvrteční oslavy chceme pojmout vlastně jako takové příjemné setkání všech, kteří jsou nebo byli se školkou spojeni. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory školky, podívat se na fotografie a kroniky z minulých let, zavzpomínat si na svá školkovská období a užít si vystoupení našich dětí. Součástí programu bude i zasazení památeční lípy a plánujeme uložení takové časové schránky, do které budou moci návštěvníci, kteří přijdou, přidat své vzkazy. Budou tam být nachystané papíry, tuštičky a takové naše dětské lopatičky na zasazení nebo přilození hlíny k té lípě. Připravena bude také prohlídka celé mateřské školy, galerie fotografií a vzpomínek, fotokoutek, smyslohrádky, centra aktivit pro děti i dospělé a hlavně chceme vytvořit prostor pro takové společné setkání, povídání a zavzpomínání na těch uplynulých 40 let.
1: Tak bylo toho mnohem více, to bych vás o to připravila, to by byla škoda, abyste to zmínila. Když se společně teď podíváme na ty uplynulé 4 dekády, jak se školka za těch 40 let změnila?
2: Za 40 let jsme se změnili opravdu výrazně. Jednak se pod mateřskou školu připojila další odloučená pracoviště, další dvě školky, Mozartova 22 a Švajcerova 12, takže z původní 4třídní mateřské školy jsme teď 9třídní mateřská škola. Proměnilo se samozřejmě vybavení tříd, vzdělávací metody, celkové prostředí školy. Dnes máme k dispozici mnohem modernější pomůcky a více možností, jak právě individuálně rozvíjet každé dítě. A zároveň se mnohem zaměřujeme na spolupráci s rodinou a vytváření celkového podnětného prostředí pro děti zaměřené především na environmentální výchovu.
1: A já to teď otočím. Existuje něco, co zůstalo stejné napříč generacemi, co by poznali ti, kteří chodili před těmi lety?
2: Myslím si, že to nejdůležitější zůstalo stejné. My se stále snažíme vytvářet prostředí, kde se prostě děti cítí bezpečně, spokojené a kam chodí rádi. To, co by poznali i naši bývalí absolventi, je určitě ta přátelská atmosféra, takové ty tradice a ta radost toho dětského objevování. Tyto hodnoty jsou vlastně pro nás důležité bez ohledu na dobu.
1: Víte vlastně, kolik dětí za těch 40 let školkou prošlo a potkáváte je, ty bývalé žáky, hlásí se k vám?
2: No, já jsem se to pokoušela nějakým způsobem spočítat, ale za těch 40 let to byly více jak tisíce dětí. A velmi často se stává, že se k nám bývá děti vrací už jako rodiče svých vlastních dětí. Je moc hezké slyšet ty jejich vzpomínky a vidět, že se školce mají pořád vztah. Právě takové chvíle nám připomínají, jak důležitou součástí mnoha rodin ta školka vlastně je. Je to takový první setkání, první vstup do školského systému pro děťátko i rodinu.
1: Součástí čtvrtečních oslav bude uložení časové schránky. Co konkrétně do ní vložíte a už víte, kdy bude ten přesný čas, aby se mohla znovu otevřít?
2: Do časové schránky vložíme vzkazy od dětí, zaměstnanců, rodičů, plánujeme tam dát fotografie ze současného života školky a další drobnosti, třeba drobné hračky typické pro dnešní dobu, které ji vlastně zachytí. Bude to takový pozdrav budoucím generacím. No a kdy ji otevřít, to je zatím otázka, ale myslím si, že krásnou příležitostí by mohlo být pro některé další významné výročí školky, například za 10, 20 nebo 25 let.
1: A ještě spolu na závěr připomeňme, kdo všechno ve čtvrtek na tu 16., tedy čtvrtou hodinu čtvrtek, aby se to dobře pamatovalo, může přijít zavzpomínat.
2: Zveme opravdu všechny, kteří mají ke školce nějaký vztah. Rádi přivítáme bývalé i současné děti, rodiče, prarodiče, bývalé zaměstnance, přátelé školy a všechny, kteří s námi chtějí toto významné výročí oslavit. Rádi přivítáme i rodiče dětí, které si teprve mateřskou školu do budoucna vybírají a rozhodují se, až dítátku budou 3 roky, kam vlastně bude chodit. A budeme moc rádi, když se zejde co nejvíce generací a že si společně zavzpomínáme na ty krásné chvíle, které jsou s tou školkou spojeny.
1: Mateřská škola Volkrova v Olomouci oslaví ve čtvrtek 40. a my jsme o tom teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc mluvili s ředitelkou školky Ivanou Kovaříkovou. Ať se to všechno vydaří a přejeme krásný den. Naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.
1: Skvěle, paní ředitelko.
3: Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kapelu Tým jste právě poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Máme za 5 minut půl desáté. Olomoucký Street Art Festival vrcholí během září sérií uměleckých realizací a doprovodných akcí. Ve veřejném prostoru města vznikly nové velkoformátové malby. V tomto týdnu festival nabídne také hudební program a přednášku věnovanou pouliční kultuře jako společenskému fenoménu. Za chvíli vás na tuto akci pozveme.

0: tomto týdnu vrcholí v Olomouci 19. ročník Street Art Festivalu. Ten se dlouhodobě snaží otevírat dialog mezi současným uměním, městem a jeho obyvateli, jak potvrzuje jedna z organizátorek Silvie Hajdíková.
1: Street Art Festival vznikl v roce 2007, kultivuje nejen Olomouc, ale i třeba například Hradec Králové. Nicméně, co se týká samotného festivalu v rámci Olomouce, tak se snaží zapojovat lidi ve veřejném prostoru v rámci různých instalací. Jsou zde tvůrci, kteří jsou zahraniční, ale i lokální. Můžeme například zmínit výstavu Vincenta Grunwalda, což je berlínský umělec, který vystavuje v galerii G21. Grunwaldova tvorba propojuje zkušenost s malbou, ale právě i s tím veřejným prostorem. Na výstavě můžeme vidět samozřejmě nejenom obrazy, ale objekty, které odkazují k společnosti samotné, jak se konstruuje. A co je zajímavé, když se podíváte v té samotné galerii na nějaký výstavní objekt, tak když se podíváte z jednoho úhlu, tak zažíváte jinou zkušenost ve chvíli, kdy se podíváte z druhého úhlu. Což může vlastně odkazovat i k naší společnosti, jak my se na ní můžeme dívat nebo jak se na ní díváme.
2: Výstava Vincenta Grunwalda, berlínského autora, je v galerii G21 na Dolním náměstí k vidění až do 30. září. Street Art Festival je ale spojený také s velkoformátovou tvorbou, s různými vizuálními projevy ve veřejném prostoru. Některé akce už máte za sebou, některé ještě Olomouc čekají. Tak co se letos událo a uděje?
1: Přesně tak. Ve spolupráci s kanceláří architekta města Olomouce vznikly dva nové murály, které jsou na zadních stěnách výdejních boxů a jedná se především o výdejní box, který se nachází v Brněnské ulici, kterou vytvořil Luděk Klajm. Druhá malba je na ulici Peškova a te se ujal Radovan Cencel. O víkendu vznikl murál Anny Herzig na kolejích generála Svobody Univerzity Palackého. Koleje právě nejsou jen místem ubytování, ale živým prostorem, kde se studenti každodenně setkávají, a protože naším letošním tématem je Tady jsme, tak jsme pro Annu Herzig vybrali zrovna tuto budovu.
2: A ještě nás tento týden čekají v rámci Street Art Festivalu dvě další akce. Co to bude?
1: V úterý vám nabídneme hudební vystoupení uskupení Hihi Haha Holky. Hihi Haha Holky vystoupí od 7:15 večer v letním kině. Další den ve středu od 18 hodin proběhne v kině Čekárna přednáška s tématem pouliční kultura jako společenský fenomén. Přednáška představí současnou evropskou debatu o tom, zda mohou být graffiti, skateboarding nebo street art vnímány a chráněny jako kulturní dědictví a významná součást identity současných měst.
2: Říká Silvie Hajdíková, produkční Street Art Festivalu z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Petr Huďka se narodil do tenisové rodiny. Bílému sportu se věnuje celý život. Před 2 lety převzal po svém otci prezidentování přerovského klubu TK Precheza. Mezi jehož členy patří i letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Čím to je, že jsou české hráčky v tomto sportu tak úspěšné a daří se díky jejich skvělým výsledkům dostat k tenisu děti? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ty Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Arboretum v Bílé Lhotě rozhodně k návštěvě láká i v září. V seriálu Českého rozhlasu Olomouc Panská sídla střední Moravy si povíme něco o zámku, ke kterému tento park přiléhá. Jen co dospívá Valdemar Matuška.

0: Před týdnem jsme se v tomto čase na vlnách Českého rozhlasu Olomouc seznámili se šlechtickým rodem, který měl v erbu kolo. Tomuto rodu patřila první tvrz v Bílé Lhotě. Dnes tu u arboreta stojí budova zámku. Více o historii tohoto sídla nám poví historik Tomáš Somer z Univerzity Palackého.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víme, že k zásadnější přestavbě bělohlodské rezidence došlo během 60. let 16. století, kdy pravděpodobně ta původní tvrz, o které nevíme přesně, jak vypadala, byla přestavěna do podoby renesančního zámku. Z toho renesančního zámku se nám do dnešní doby dochovaly nějaké fragmenty, zejména v přízemí. Víceméně odpovídal dimenzím dnešního zámku, ale byl trochu menší. Jednalo se o téměř čtvercový půdorys, který měl rozměry jedné strany kolem 30 metrů. Pravděpodobně už v té době byl vystaven jako dvoupodlažní, byť právě ta situace v tom prvním patře, respektive druhém nadzemním patře, je dost pozměněná a tam si nejsme úplně jistí, jak ten zámek vypadal v tom prvním patře, respektive jestli vůbec toho prvního patra dosahoval. Dochovaly se i desky, dneska teda druhotně umístěné, které označují osoby stavebníků, včetně jejich erbů a letopočtů. Takže vlastně tyto fáze jsme schopni vcelku přesně datovat. Dnešní podoba zámku v Bílé Lhotě vychází z další významné rekonstrukce, která proběhla ve druhé čtvrtině 18. století a ta vlastně dala dnešnímu zámku jeho současný charakter.
3: Kdo navázal na šlechtice erbu s kolem?
2: Nastalo období častého střídání, nicméně potom přišli bítovští ze Slavíkovic, kteří tento majetek zvelebovali. A byl to právě Záviš bítovský ze Slavíkovic, který v 60. letech 16. století nechal tu budovu starší tvrze přestavět do podoby renesančního zámku. Bítovští ze Slavíkovic představovali poměrně významné reprezentanty nižší šlechty na střední Moravě.
3: Když jsem posledně byl na historické výpravě v arboretu, tak se mluvilo dokonce o dvou tvrzích. Jedné situované ve zdech dnešního zámku a druhé v prostoru takzvané jízdárny, do níž se vchází portálem zde druhotně umístěným převezeným z Loštic. Je to takové ploché, vyvýšené místo, takže by se nabízelo, že tu v minulosti stávala tvrz.
2: Je to tak, když jsme zpracovávali tuto lokalitu, tak jsme vycházeli z hypotézy, že se právě ta původní tvrz nacházela na jiném místě než dnešní zámek, tedy v tom areálu takzvané jízdárny. Přesně jak jste popsal, když tam návštěvník přijde, působí to tak, že tam mohl stát nějaký jiný objekt, typicky tvrz, protože tam jsou zachované i některé kamenné struktury a podobně. Nicméně v rámci našeho projektu jsme prováděli i geofyzikální měření, které prováděl doktor Moník, který vlastně v tom areálu vyloučil existenci nějaké jiné větší stavby. Takže výsledkem našeho výzkumu je zjištění, že ta původní tvrz se pravděpodobně skutečně nacházela v prostoru dnešního zámku a nikoli v areálu té takzvané jízdárny.
3: Vzpomínám si také, že se tam řešily nějaké majetkové rodinné spory.
2: Ostatně jako v jakémkoliv jiném rozvětvenějším rodu dříve nebo později došlo ke sporům o dědictví. Díky jednomu takovému sporu, který se rozhořel po smrti Ježka z Lhoty v roce 1447, se dozvídáme něco málo i o vybavení takové tvrze, respektive o dražších kusech, o které mělo smysl vést nějaký spor. Jednalo se konkrétně o koně, odění. Zde si nejsme jistí, jestli šlo o ochranu zbroj nebo dražší kusy oblečení, jako třeba počitý kožich nebo něco takového. Nicméně dále se v tom inventáři vyskytují samostříly, lebky, tedy helmy, píšťaly, tedy palné zbraně, zvířecí pasti a pánev, dále například vozy. Můžeme tedy nahlédnout do životního stylu takového nižšího šlechtice na střední Moravě v této době, který stále i v polovině 15. století zahrnoval jak válčení, tak také lov ale i hospodářskou činnost, protože ty pánve z největší pravděpodobnosti sloužily k vaření piva.
3: Posledními majiteli byli Riedlové, ti zakoupili zámek v roce 1870 a vnuk toho prvního Jana Riedla, Guido Riedl, žil mezi lety 1878 a 1946, vybudoval to slavné arboretum, kvůli kterému do Bílé Lhoty dnes většinou jezdíme. Naslyšenou zase za týden se u dalšího panského sídla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc těší Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Středoškoláci mají zájem o výuku španělštiny. O tom budeme mluvit v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc už za pár minut. A také se podíváme do Zlatých hor, jaké tam jsou změny na silnicích. No a po 10. hodině tady bude další host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Bude to aktuální ředitel tenisového klubu Precheza Přerov Petr Huďka, který to prezidentování před 2 lety převzal po svém otci.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mezi středoškoláky v kraji roste zájem o výuku španělštiny. Silnici mezi Zlatými horami a Heřmanovicemi uzavřeli opravy. Hokejisté Olomouce prohráli v Českých Budějovicích. Dnes bude oblačno s přehánkami a teploty do 17 stupňů. U pondělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Na středních školách v Olomouckém kraji přibývá studentů, kteří mají zájem o výuku španělštiny. Vyplývá to z neoficiálního průzkumu, který si udělalo olomoucké hejtmanství mezi řediteli škol. Více mluvčí kraje Eva Knajblová.
2: Z informací, které máme k dispozici, vyplývá, že dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají na středních školách tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo. U jednotlivých škol se přitom nabídka odvíjí také od zájmu žáků, personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů.
0: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu Zlatohorské radnice. Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství. Za celý loňský rok byly tři. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex businessu na internet ale neplánuje. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Hřebky současná legislativa k postihu stačí.
3: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
0: Dodává, že podle konkrétního případu lze jednání postihnout třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií. Sport. Olomoučtí hokejisté neudrželi vedení v zápase v Českých Budějovicích. Na první i druhý gól Hanáků dokázali domácí vždy odpovědět a nakonec Olomouc porazili v extraligovém duelu 3-2. Kouč Petr Fiala říká, že Olomouc se v zápase brzdila sama.
4: My jsme měli zbytečně moc vyloučených. Jsme na můj vkus určitě foulovali zbytečně. Musíme prostě mít hokejku a vůbec ty emoce pod kontrolou. Nemohli bychom dělat body, bychom měli mít každý zápas jednou vyloučených.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme v Olomouckém kraji proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. Povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně, v ulici Horní Lán v Olomouci bourala tady dvě osobní auta. A pozor i v Křelově Břuchotíně, když pojedete na horku nad Moravou, i tam se srazila dvě osobní vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I nadále posloucháte samozřejmě dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Dita Vojnarová. Jsem naprosto přesvědčená, že přestože se nijak zvlášť nezajímáte o tenis, v určitých okamžicích ho prostě začnete sledovat. Třeba když se koná wimbledonské finále a hrají proti sobě dvě Češky. Obě prošly přerovským tenisovým klubem. Zatímco Karolína Muchová už ho opustila, Linda Nosková je v něm stále doma, což pochopitelně těší jeho prezidenta Petra Huďku, který vedení převzal před dvěma lety po svém otci. Pyšný je na řadu úspěšných sportovců, fungující školičku i prestižní akci Zlatý kanár, kdy se rozdávají ocenění pro nejlepší tenisty a která se koná právě v Přerově. Petr Huďka mladší bude dnes naším hostem, hostem Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nevím upřímně proč vlastně, ale vzpomněla jsem si při přípravě na následující rozhovor na pořad jazzmana Rudyho Linky, který má v České televizi, ten pořad se jmenuje Linka, do kterého si zve hosty ze své branže a jehož součástí je také takzvaný rozstřel. To těm hostům pokládá otázky typu buď a nebo, co by sis vybral, a já si to teď s dovolením vypůjčím. Uvidíme, vlastně uslyšíme, co si bude vybírat náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, Petr Hučka, prezident tenisového klubu Precheza Přerov. Já vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže první dvojice, beton nebo antuka?
1: Antuka samozřejmě, protože jsme v Evropě a ta antuka je nám samozřejmě bližší. Trénujeme tady většinu roku, takže ta antuka je blíž. No.
0: Když je nám to bližší, kor tady u vás, znamená to, že jsme v tomto povrchu nejlepší?
1: To nemusí být pravidlem, samozřejmě, jak vidíte, tak Linda vyhrála Wimbledon, ale ta tráva je specifická, dalo by se říct, pro všechny, takže ta tráva je něco zvláštního. Hraje se na ní v podstatě jenom jeden turnaj, nebo teda pár i turnajů i před tím Wimbledonem jako příprava, ale jinak ta antuka, asi ano, jsme na té antuce dobří, ale začínáme být dobří i na betoně, si myslím, takže ty povrchy jsou takový skoro už vyrovnaný, dalo by se říct.
0: Linda Nosková, doplním pro ty, kteří se nechytili. Má cenu tu trávu u nás vlastně zkoušet? Zkoušeli jste to třeba někdy vy u vás v Přerově?
1: Travnatý kurt u nás nemáme, ani ho neplánujeme. Budeme rádi, když teďka připravujeme, že bychom udělali venkovní betonový kurt, jinak příprava na betoně je v podstatě u nás v hale zatím. Uvidíme, jak se k tomu postaví kraj a město k tomu našemu návrhu, ale travnatý kurt určitě neplánujeme a ani jsme to tady ani neskoušeli. Já vím, že když jsme se připravovali s hráčema na Wimbledon, tak jsem jezdil tady po okolí a zkoušel jsem kurty na umělé trávě, ono to není úplně ono. Myslím, že v Lipníku nebo někde tady v okolí bylo taky nějaký travnatý kurt, že tam občas jsme se objevili, ale ta kvalita je trošku jiná a ta tráva je tady přece jenom trošku jiná. Vím, že ještě jeden kurt je v Nymburce, když se tam občas zajelo, ale už se to nedělá, už se v podstatě jede na ten turnaj trošku dřív, nebo se absolvuje 2-3 turnaje před tím Wimbledonem jako příprava, takže tráva tady asi ne.
0: Další dvojce, backhand nebo forehand?
1: U ženských bych řekl, že ten backhand je důležitější a dokonce hodně těch ženských má ten backhand lepší než forehand. U chlapů v podstatě je forehand jeden z nejdůležitějších úderů. Já vždycky říkám, že ten hráč nebo chlap a hráč musí mít dobrý servis momentálně, pokud chce být ve světové špičce, a forehand. Prostě musí mít nějaký zbraně. No.
0: Jak je to u Petra Hučky?
1: Jako u mě, ano, měl jsem vždycky lepší forehand než backhand. Backhand jsem měl oboruč a forehand byl ten úder, kterým jsem se snažil tu výměnu ukončovat.
0: Mimochodem, teď jsme mohli zaznamenat zprávu, že v první desítce mezi muži není žádný aktuálně, který by hrál backhand jednoruč, takže ono nám to mizí?
1: Ten jednoruč samozřejmě už nám vymírá, už je to rarita, v podstatě posledními hráči, kteří hrali ten jednoruční backhand, byl Stan Wawrinka a Roger Federer. Teďka ještě hrává, myslím, Tsitsipas, taky hraje jednoruč, ale v podstatě z té světové špičky momentální nehraje už nikdo, no, backhand jednoruč. Mizí nám to. Ona je tam určitá nevýhoda, že ti hráči mají samozřejmě víc síly v těch obou rukou, než tou jednou rukou, takže ti noví hráči nebo mladí hráči se uchylují k tomu, že hrají obouruč.
0: Další dvojce, dvouhra nebo čtyřhra?
1: I když mám Katku si nějakou velice rád a je to velice příjemná holčina a máme spolu i pěkný vztah, byli jsme spolu párkrát v televizi na nějaký rozhovory a musím říct, že tady i párkrát jezdila trénovat za panem Krůpou, ale samozřejmě ten single je pro mě důležitější, dalo by se říct, debl jsem vždycky tak trošku, když jsem trénoval ty holky, jsem říkal, ani jsem se na to v podstatě nechtěl chodit koukat, vždycky jsem u těch holek říkal, že je to takovej trošku single přes překážky, oni moc nepracovali na ty síti a já jsem to bral tak trošku i jako doplňkový sport, takže tu váhu samozřejmě dávám na toho singla.
0: A ještě jedna dvojce, čárový rozhodčí nebo jestřábí oko, tedy pomoc techniky?
1: Tak na jednu stranu mám hodně kamarádů z řad rozhodčích i z řad lineových rozhodčích, kteří jezdili i po světových turnajích a to je jestřábí oko jim vzalo tak trošku práci, ale na druhou stranu si myslím, je to oko přesnější a taky určitě ty turnaje a hlavně ty menší nestojí asi tolik peněz, protože si myslím, že na těch turnajích, když máte těch lineových rozhodčích tolik A v podstatě ještě oni se střídají po dvě posetu, nebo nevím, jak to mají ty intervaly. Tak je to veliký finanční výdaj na ten turnaj. A ta jestřábí oko je v podstatě výdaj jednou a je tam pořád potom. Nemusíte pro ně zhánět ubytování, dovoz na ty kurty, stravování a tak dále, ty platy na ty rozhodčí taky něco stojí. Je to prostě nějaký šetření, no trošku.
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host, prezident tenisového klubu Precheza Přerov, Petr Huďka.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc věnujeme sportu, tenisu. Mimochodem, našla jsem větu. Tenis je údajně nejlepším sportem pro prodloužení života. Co na to vy jako profík?
1: To úplně nevím, jako je to nejlepší sport možná pro prodloužení života pro ty rekreanty nebo pro ty hobby hráče. Nevím, jestli to je pro závodní hráče, protože oni pracují v podstatě celý den. Ty profesionálové hrajou 4 hodiny denně, pak kondice a rehabilitace a další věci. A samozřejmě to, že dalo by si říct, hrajete ten tenis jednou rukou a ta zátěž je jednostranná, tak si myslím, že to úplně pro to tělo není tak ideální, že jo? Teďka už jsou různí fyzioterapeutové a kompenzační cvičení na to, ale já si nemyslím, že by ten závodní hráč už je tak, dalo by se říct, po ty svojí kariéře, kdy končí někde v 35, ve 40, tak většinou to bývá z důvodu nějakého zranění nebo nějakých zdravotních problémů. Takže si myslím, že ten život to úplně neprodlouží, ale to je profesionální tenis, jo. Ale u těch rekreantů to samozřejmě si myslím, jakýkoliv pohyb vám prodlouží život. A tenis patří mezi ně a tenis je takovej velice příjemný, hraje se venku, dá se hrát i v hale, je to velice příjemný pohyb, takže si myslím, ano, určitě, prodlouží život.
0: Říká a doporučuje, aby ne, když je prezidentem tenisového klubu Precheza Přerov Petr Huďka. Co to znamená, že jste prezident?
1: Já ani v podstatě nevím, já jsem tuhle funkci tak trošku zdědil po otcovi, který byl tady prezidentem. Já jsem to prezidentování už vlastně za jeho života už převzal po něm, že říkal, Peťo, už je čas na to, abys to po mě převzal. Stejně to tady v podstatě vedeš a mě tak jenom nazývají. Samozřejmě otec byl velký člověk, velká osobnost. To oslovení tím prezidentem úplně k němu sedělo a myslím, že mu zůstalo na doživotí. I když jsem už prezidentoval já, tak pořád mu říkali, pane prezidente, ne mě.
0: Emeritní prezident.
1: Ano, ano, je to tak. Je to jinak řečeno předseda toho klubu, nebo ten, který ten klub vede, zastupuje. Samozřejmě možná to, ten titul prezident mi trošku otvírá možná víc dveří. Možná se ke mně lidi chovají kvůli tomu trošku jinak, ale já to ani nedokážu hodnotit. Prostě nějak ta funkce tady byla a pokračuje dál.
0: Mimochodem, ve vaší rodině, když se řekne Petr nebo Pavel, tak se vždycky musí člověk doptat, o kom se právě mluví, protože mužů tohoto jména máte více. A všichni se věnovali nebo věnují tenisu?
1: Ano, samozřejmě. Můj otec měl bratra Pavla, já mám taky bratra a taky Pavla. Všichni jsme se věnovali tenisu, jeho brácha je pořád aktivní a se mnou částečně i ten klub vede, jakože má na starosti víceméně tu školičku, ty nejmenší a dělá to velice dobře a fakt má k tomu vztah a má výsledky, takže je to super, jak spolu spolupracujeme. A strejda, ten byl dokonce tenisové výkonnostně byl o trošku lepší než můj otec. Hrál Davis Cup, já si myslím, že byl dokonce v osmičkách na Roland Garros. A tenkrát, jak tam byl, tak podle mě prohrál s Adrianem Panatou, který to potom vyhrál z matchballu. Takže strejda byl velice dobrý tenista, působil na ČLTK Praha a byl fakt reprezentant a Davis Cupový hráč. Takže celá rodina jsme se věnovali tenisu.
0: Když jste tam měl takové dva veliké vzory, protože bratr, pokud se nemýlím, je o 8 let mladší, jaké jste měl ambice, když jste do toho bílého sportu jako kluk vstupoval?
1: Tak samozřejmě v začátku ty ambice jsou velké, snažíte se vyrovnat těm ostatním, snažíte se vyrovnat těm vzorům, jako tátovi a strejdovi. Já si myslím, že jsem po nich, nebo po tátovi sdělil takový ten trenérský gen trošku, že hodně věcí vidím a byl jsem tak trošku technický hráč a bylo to i vidět, že tata byl technicky velice dobře založený. Potom nějak tam přišly nějaké zranění a nějaké problémy zdravotní trošku. V těch 18 jsem se tak trošku rozhodl jít profesionální kariérou nebo jít na školu. Já jsem se potom rozhodl pro tu školu. Říkám, tenisem se asi neuživím, což není tak jednoduchý se živit tenisem, musíte být fakt v první stovce, pětistovce nebo tak nějak. A to tenérství mi bylo relativně blízko, studoval jsem pedagogickou školu, takže potom jsem se po té škole rozhodl pro tu trenérskou dráhu velice brzo. A tak nějak i někteří hráči, jako byla kdysi třeba Jana Pospíšilová a další, kteří se mu vyrůstali, tak mě vyhledávali a říkali, ty máš něco v sobě, co ten táta na tom kurtě. Prostě my to s tebe cítíme, máš podobný drily, máš podobné cvičení, samozřejmě částečně jsem okoukal. A tak nějak to byl pro mě směr, že jsem se tomu začal věnovat a do té doby v podstatě, než jsem se stal tady šéftrenérem a potom následně prezidentem, tak jsem se věnoval trenérství.
0: To znamená, že když se tak projdete mezi kurty, kde probíhají tréninky, mrknete, vidíte, řeknete?
1: dalo by se to říct, jako už taky teďka, co sedím tady na ty prezidentské židli, už taky malinko to srovnání nemám úplně, trošku to zanedbávám, ale vidím, přijel jsem teďka třeba na mistrovství republiky do Rostu a tam něco vidím, říkám, tam ten nehraje moc rámu, nebo má tam málo liftu, a nebo nechodí do kolen vůbec, co to je. Takže jako kdyby ty základní věci samozřejmě vidím, kouknu a vidím, dalo by se říct, ale už v tom úplně nejsem, už jsem tak trochu v pozici víc manažera než trenéra, ale pořád, jako kdyby tomu, dalo by se říct, rozumím, no.
0: No taky mu leží pořádná hromada papíru na jeho pracovním stole v Přerově. Petr Hůďka je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Hello.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc hostíme prezidenta tenisového klubu Precheza Přerov Petra Huďku. Když jsem za vámi přijela, protože můžeme posluchačům prozradit, že sedíme ve vaší kanceláři plné pohárů a totéž je u vašich asistentek ve vedlejší místnosti, tak mě vítal ohromný plakát, billboard blahopřejeme Lindě Noskové k vítězství ve Wimbledonu. Potěšil vás i teď výsledek na US Open?
1: Ježiši, tak potěšil, tak to se nedá ani říct. Já jsem sám na tom finále byl, sám jsem se to zúčastnil, sám jsem to viděl a prožíval to s ní. Prostě byl to neskutečný zážitek, to zažijete jedinou za život. Já jsem v podstatě tu Lindu jsem přivedl do Přerova, bylo jí podle mě 12,5, sám jsem s ní 2, možná až 3 roky trénoval, takže jsem ji dovedl třeba k titulu mistryně Evropy do 14 let, pak jsem s ní ještě v těch 15 podle mě hrál nějaký rok. Vím, že už v té době porážel hráčky ze stovky na ITF do 18 let. A pak už mi trochu začaly ty povinnosti toho prezidentování a toho šéftrenéra tenkrát, takže jsem se musel s Lindou rozloučit po pracovní stránce, protože už jsem neměl tolik času, aby s ní jezdil po turnajích, aby se jí tolik věnoval a ona se to zasloužila, protože byla výjimečně nadaná. Ale ještě k té otázce, co jste vlastně říkala, tak prožíval jsem to prostě, byl to krásný zážitek. I to, že jsem tam byl, i to, jak potom se přijela do Přerova, na to přivítání, to taky bylo velkolepý na náměstí, tolik lidí jsem na náměstí tady v Přerově v životě neviděl, to fakt lidi se tlačili a stály fronty a fronty na její podpis. My jsme počítali, že tak půl hodiny se bude podepisovat, to tak vyjde, podepisovala se víc jak hodinu a potom za ní pořád ty lidi proudili, dokonce jsme se potom přemístili tady do místního Irish Papu a tam jsme strávili oslavou pár hodin, i když Linda měla odjíždět, tak nakonec říkala, já tady zůstanu. Já už nejsem schopná někam přejet, pojďme slavit, takže bylo to velice příjemný večer s tou Lindou. Ona byla velice milá, vstřícná ke všem, úplně jsem to obdivoval. Stala se s ní fakt profesionálka po všech stránkách, teda to musím říct.
0: Je ona tenisově doma, pořád v Přerově?
1: Ano, určitě, všem to i tak prezentuje, všem to i říká, panoučka, neřešte to, samozřejmě tak trošku, jak letí z Prahy někam na turnaj, třeba dneska, tak trénuje na Spartě a pak přelítávají na Fed Cup do Číny, ale pořád ten základ má tady, toho hlavního trenéra, pana Krůpu má tady, takže trénuje v Přerově a má k nám pořád velice kladný vztah. Samozřejmě, že se vyvíjí, že jo, jako přemýšlí o tom, že si koupí byt v Praze, protože fakt tam někdy tráví čas, někdy mezi těma přeletama z turnaje na turnaj, si někdy fakt řekne, mám na to 2 dny, má cenu, abych jezdila do Přerova, takže někdy ty 2 dny otrénuje i v Praze, ale většinu toho tréninku a ty přípravy absolvuje tady v Přerově.
0: Karolina Muchová, když vzpomeneme na wimbledonské finále, které bylo ryze české letos a měli jsme z toho obrovskou radost, taky prošla vaším přerovským klubem. Když jste na ní tenkrát mrkl, taky jste viděl to, co v Lindě?
1: Určitě. Karolina byla velice šikovná. Působila od nás podle mě od roku 2012 do roku 2019. Je možné, že jsem měl dokonce ve stejný rok, je na kurtě obě dvě. Nemyslím, že by hráli spolu, to ještě asi ne, ale že jsem byl na kurtě i u Karolíny, jako samozřejmě ona tady byla naší členkou, takže se na ní vystřelo více trenérů, takže ji tady trénovali skoro všichni. A já si myslím, že jsem se jednou dobu i tak trošku víc věnoval, protože byla velice šikovná. Bohužel v té době byla často zraněná a vždycky z toho vypadla. Pak jsme zase do toho naskočili, hrála velice dobře, měla to v krvi, fakt byla šikovná, velice šikovná. Bylo to vidět na ní, na té hře, měla takovou hodně chlapskou hru, hodně pest a mají pořád, samozřejmě. Její hra byla velice krásná a chodila často na síť a fakt byla šikovná. Hráli jsme tady vždycky jako přípravu nebo jako rozcvičení nohejbal a tím převyšovala i na některýma klukama, protože tatínek byl trenér fotbalu. Fakt jako byla velice šikovná. Dokonce se mi teďka minulý týden potkal v Praze. Úplně náhodou jsme v Praze, někde v centru, jsme se míjeli autama, tak jsme na sebe zatroubili, stáhli okýnka a ještě mi říkala, tak mi zavolejte, někdy se potkáme, protože bydlíme. Já v Praze mám půjčený byt, že bývám teďka často v Praze. Jsem člen výkonného výboru Českého tenisového svazu, takže jsme měli zrovna schůzi. Já jsem tam měl ještě nějaký schůzky, tak jsme se zrovna minuli před tím objektem toho, kde bydlíme oba dva, nebudu to jmenovat, a ona se ptala, co tady děláš, nebo co tady děláte, ona mi podle mě ještě vyká. A já jí říkám, já tady bydlím, já tady mám půjčený byt od jednoho našeho sponzora, a ona říká, já tady taky bydlím v tom objektu. Jo, říkám, tak to se musíme vidět. A říkal, tak zavoláme si a potkáme se někdy na večeři. Takže pořád je to příjemná holka, máme velice pěkný vztah. Ona se narodila, nebo vlastně je z Olomouce. A my jsme byli vlastně tady nejbližší vrcholové středisko a fakt celou tu její kariéru mládežnickou a začátek té její profesionální kariéry trávila tady v Přerově.
0: No. No mají se čím pochlubit v tenisovém klubu Precheza v Přerově. S jehož prezidentem Petrem Huďkou si povídáme teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Hoďka, tenis k tomu dohromady, Přerov. Zmínili jsme Lindu Noskovou a billboard, který tady visí při vchodu do klubu. Mimochodem, když už tady je, je zlatý, protože ten Wimbledon, to je velká trofej. Přitahuje to ty rodiče, prarodiče, kteří za ruku přivádějí děti, abyste si mohli vychovat další generaci úspěšných hráčů?
1: Tak ano, určitě. Mělo to určitou odezvu a kladnou odezvu, dalo by se říct, u těch rodičů. A volají nám, píšou nám, hlásí se nám do tenisu. Dalo by se říct, že máme problém dokonce to stíhat, aby jsme to všechno zaevidovali, aby jsme je zařadili, protože my jsme velký klub, ale zas ne tak jako některé kluby v Praze. A už nás to trošku malinko převyšuje naše kapacity dokonce. Řeknu tak, ono to není úplně jednoduchý, v létě ty možnosti jsou jiné, ale přes zimu, aby jsme ty hráče všechny ohráli a dali jim ten prostor k tomu, aby mohli trénovat, není úplně jednoduché, protože v té hale ty prostory jsou omezenější, že jo, než na antuce. Ale je to velice milé a jsme za to rádi, že ty lidi projevují větší zájem o tenis tady v Přerově a že se vidí v té Lindě, v tom jejím úspěchu a myslí si, že by to taky mohli někdy dokázat tady ve spolupráci s náma. Takže jo, jako ta odezva je fakt je vidět, no, že fakt to na ty lidi zapůsobilo to vítězství v tom Wimbledonu té Lindy.
0: Talent je asi nezbytný základ, ale kolik procent hraje v tom celku?
1: Tak ono těch věcí musíte mít víc, nejenom ten talent. Samozřejmě ten talent je důležitý, když jste sportovně nadaný a máte talent pro ten tenis a pro míčové hry, tak je to určitě minimálně 30%. Jo. Teď už jsou to i kritéria, které musíte splňovat. Musíte být dokonce i finančně zajištění velice dobře. Samozřejmě pokud jste fakt geniální a my to poznáme, tak se snažíme zajistit tu finanční pomoc. Jakou ty Lindy jsme to vlastně v podstatě jsme převzali to finančně my na začátku. A jak už jsme na to nestačili, tak jsme převzali na to manažery, kteří pro ní sháněli peníze a kteří vlastně tu její kariéru dál sponzorovali. A potom je to zázemí taky, no, musíte mít ten klub, kde vám to sedí, kde se vám věnují a kde vás posunou dál do toho světového tenisu. No.
0: Vzpomeňte na tréninkové metody, které se používaly, když vy jste byl kluk. Jaké se používají v současné době? Vidíte nějaký markantní rozdíl?
1: Já si myslím, že ano. Za mých mladých let to bylo víc, se mi zdá, o tvrdý práci, že v podstatě ty lidi padali fakt, já bych to mohl říct, na hubu. Bylo to dřina na těch soustředěních, na nás tlačili do objemu, prostě musíte hodně hrát, hodně dřít a když budete dřít, tak se to projeví. Teďka to není úplně tolik, že tam je to vidět, že ty trenéři trošku malinko, ta práce je jiná, že trošku pracují víc na jiných věcech, lehce, i ty koneční trenéři, ta koneční příprava už taky není založená na tom, že ten člověk fakt jde běhat 20 kilometrů a musí dobře sprintovat. Je založený na hodně koordinačních cvičeních, na různých cvičeních, které mají o hodně blíž k tomu tenisu, jo? Takže jako kdyby ta kondice se promítá do ty kondiční přípravy a je to tam vidět, že to je fakt kondiční trenér, který trénuje tenistu, takže tak teďka vlastně už to nemůže být úplně kondiční trenér, který je atleta nebo lyžař nebo hokej.

0: dobře vrátit a být zase silná a zrovna při tom Wimbledonu, při tom finále, že jo, měla v podstatě v tom druhém setu, měla podle mě 5-2 a ten set i myslím, že po čtyřech matchbowlech, už to tak trochu splývá, teďka už bylo US Open, tak těch jejich zápasů, který jsou typu Hitchcock, je více, že jo, takže ona vlastně jde do té šatny, jde na záchod, jde se opláchnout. A jak ona říkala, já jsem se vracela na ten center court a viděla jsem tam na té chodbě ty dvě trofeje a já jsem si řekla, já chci mít doma tu větší. Takže u ní ten psycholog v podstatě zatím nebyl třeba, ale je pravda, že někteří hráči toho psychologa potřebují. No.
1: Říká Petr Hůďka, host Českého rozhlasu Olomouc.

0: Přejeme vám krásné dopoledne, povídáme si na sportovní téma tenisové, ať jsme přesní, s Petrem Huďkou. Linda Nosková, Karolina Muchová, ty jsme zmínili, ale dodat bychom mohli celou řadu vynikajících českých tenisových jmen. Jak to, že to u nás ty ženy tak dobře umějí a fascinují celý svět?
1: Je to práce těch trenérů, těch klubů a hlavně teda rodičů. Ono samozřejmě, máme tady fůru nadaných sportovců a ty holky v tom tenise obzvlášť dělají díru do světa. Je to trošku tím, lidé se mě ptají, proč zrovna holky. Já říkám, tak pro ty holky je to úplně ideální sport. Pro ty kluky samozřejmě tam jsou ještě ve hře fotbal, hokej, který samozřejmě tomu tenisu část těch potenciálně šikovných hráčů odebírá. Ale ty holky v podstatě, když ty rodiče se rozhodují, tak ten tenis je pěkný sport, ty holky u toho dobře vypadají, sukínku, tričko, tenisky. Já si myslím, že pro ty rodiče je to velice jednoduchá volba. No a potom fakt děkujeme těm rodičům a těm malým klubům, který ty hráčky a hráče samozřejmě taky k tomu tenisu vedou a

0: kteří to podporují, aby se dostali dál. A ty rodiče fakt mají velkou zásluhu na tom, že ty hráčky hrají dobře. Já tomu tak trošku, nevím, jestli to vůbec můžu říkat, oni ty rodiče jsou takový lehký blázni. Jo. Ale to musíte být blázen. Abyste tomu věnoval tolik času, tolik financí, v podstatě oni jezdí skoro každý víkend, ty rodiče jsou někde na turnajích, někde jedou 100 km, 200, možná i 300, potom do budoucna, jak už jdou i mezinárodně, tak jezdí na ty ety, ITFky, po celé Evropě, prostě stráví furu času na cestách, ubytují tomu veškerý volný čas, to musíte být trošku blázen.
1: Chápu, že vaši malí hráči mají nějaké idoly, případně idolky. Koho jste měl vy na zdi, respektive koho jste za hru a přístup k tenisu obdivoval vy jako kluk?
0: Ježíš, já si snad ani nespomenu. Jako samozřejmě mojím velkým idolem byl kdysi Björn Borg. Já jsem ho viděl dokonce jednou, nevím v kterém roce, kdybych byl na to připravený, kdybyste mi to řekl dopředu, tak to zjistím. Tak jsem ho viděl na Štvanici, na ČLTK, na Davis Cupu. Nevím, v kterém to bylo roce. Jo, vím, že tam byl určitě Šmíd, Složil, nebo tenkrát ještě Kodeš a Hřebec. Přesně si nepamatuju, že se mi to trošku malinko plete, protože jsem byl tenkrát dokonce i na tom Davis Cupu, který jsme vyhráli v Praze, kde byl už součástí Ivan Lendl. A tam byl, myslím, Složil a Šmíd. Takže těch idolů bylo víc. První to byl, ten mezinárodní byl asi ten Borg. Potom se mi líbil samozřejmě McEnroe, který měl takový svůj styl. Ale potom to byl samozřejmě Ivan Lendl a další čeští hráči. A pak to byli hráči tady v Přerově, který jsem tady vydával, ať už je to Karel Nováček, nebo Libor Pimek, nebo Jarda Navrátil. Bylo tady fakt řadu hráčů, které prošli Přerovem a kteří se to velice dobře naučili a hráli světový tenis.
1: V Přerově probíhá také nejprestižnější tenisová akce, která se jmenuje Zlatý kanár. Je to vždy v závěru roku. Bude i dál. Udrží si takovouto prestižní záležitost Přerov? Nepokukuje Praha?
0: Samozřejmě Praha pokukuje, my se bráníme a máme velice silný argument. Jsme čím dál tím rok co rok lepší. Zvedáme tu laťku, ta akce je čím dál tím víc prestižnější a fakt má čím dál tím lepší ohlas a je o to velký zájem. Byla by to škoda to přenést do Prahy. Já si myslím, všechno nemusí být přece v Praze. Jak jsem zaslechl, tak letos i sportovec roku je v Karlových Varech. Takže my jsme rádi za to, že to tady máme, že to máme na Moravě. A zájem je o to velký. Dokonce, jestli můžu říct, tak už máme daný termín. 12.12. bude letos Zlatý kanál tady u nás v Přerově. Já doufám, že lidi opět přijdou a že bude o to opět tak velký zájem. Mělo by to být opět v přímém přenosu na ČT Sport. A doufáme teda, že ta anketa letos dopadne tak, že to letos vyhraje hráčka z Přerova.
1: Už jsem zmínila vaši kancelář plnou papíru, také počítač, spousta křesel, takže chodí návštěvy. Kde máte raketu a kdy si jdete pinknout?
0: Raketu mám v podstatě ve skřínce nebo v šatně, dalo by se říct, mám rakety tady ještě. Pinknoutu si chodím velice málo. V podstatě mi na to nezbývá čas. Fakt je to velice málo. To ani se neptejte, jak často to je, nebo jak málo často to je. Ještě pořád občas si jdu ťuknout s nějakým sponzorem, občas si jdu zahrát nějakého debla, ale já mám teďka trošku problémy s zádama, ale je to tak trošku i lehce výmluva. Jestli fakt jdu si zahrát pětkrát za rok, fakt velice málo, velice málo. Ty poslední roky, je to hold full-time job tady to prezidentování. Fakt já jsem víc v Praze, než chodím hrávat, no. Dalo by se tak říct, no.
1: O to raději jsme, že si opravdu našel čas pro Český rozhlas a pro Ditu Vojnarovou, aby byl hostem dopoledního vysílání. Petr Huďka, prezident tenisového klubu Precheza Přerov. Tak přeju spoustu nadšených malých hráčů a samozřejmě nějaké úspěchy od těch, kterým už jste věnovali nějaký ten čas. A děkuju. Naschledanou.
0: Taky děkuju. Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěskytel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
0: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
2: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
0: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci dnes zahájilo provoz nové poradenské centrum pro cizince. Vláda projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Olomouce prohráli se Spartou Praha. Odpoledne bude oblačno s přehánkami a teploty do 17 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci arcidiecézní Charity Olomouc dnes otevřeli na třídě kosmonautů nové poradenské centrum pro cizince. Pomáhat jim bude například při jednání s úřady a tlumočením. Více charitní koordinátorka pomoci Ukrajině Kristýna Goša.
4: Cíle poradenského centra vychází už z názvu vlastně projektu, pod který spadá, a je to společně k integraci, teda k tomu, abychom klienty zvládli zorientovat a vést k samostatnosti v naší společnosti české, aby se začlenili a aby byli plnohodnotnými členy společnosti, a k tomu se budeme snažit vést.
2: Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. V těchto chvílích se sešla vláda, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
5: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku. Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v 9. kole šance ligy na domácím hřišti se Spartou Praha 0-3. Skórovali Mercado a Singatech, vlastní gól si dal olomoucký Soldo. Pražané potvrdili vzrůstající výkonnost a zlepšující se formu, což po zápase přiznal i trenér Sigmy Pavel Hapala.
6: My jsme prohráli se Spartou, která byla asi lepší, ale my jsme neměli inkasovat tu druhou branku. Měli jsme za stavu 1-0, když jsme šli sami na bránu srovnat a možná ten zápas byl jiný. Ale všechno možná, to jenom kdyby. No. Protože si myslím, že jsme na balonu byli silní, myslím, že v první poločase to bylo hrozně vyrovnaný. Chybí nám prostě někde přesná finální přihrávka a k zakončení. No.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě proměnlivou oblačnost a objeví se i přehánky, četnější na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a povane mírný severozápadní vítr, přechodně vítr čerstvý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 u exitu 253 Kojetín ve směru na Ostravu. Dělníci tam v pravém pruhu opravují vodorovné dopravní značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A je to další už třetí hodina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 21. září. Přejeme vám dobrý poslech. Pokud jste neslyšeli rozhovor s Petrem Hoďkou, předsedou prezidentem tenisového klubu Precheza Přerov, máte možnost ho už v tuto chvíli najít v audio archivu. To se stačí podívat na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz, ale to samozřejmě můžete udělat kdykoliv. V těchto chvílích se můžete soustředovat také na všechna témata, která jsme pro vás připravili do této hodinky. Právě v těchto dnech probíhá na Červenohorském sedle tradiční odchyt tažných ptáků pro účely mapování tahu a na to se určitě zaměříme.

0: Kapelu Kabát a Vladimíra Mišíka jste poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po zprávách v 11 hodin. A my už míříme k tomu slíbenému tématu. Monitorování podzimního tahu ptáků na Červenohorském sedle v Jeseníkách je už tradičním výzkumným projektem, který zastřešuje zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Letos se však ornitologům podařilo kromě množství zajímavých ptačích druhů odchytit také pozoruhodného zástupce létajících savců. Netopír obrovský se u nás sice vyskytuje, je však extrémně vzácný.
1: První pokusy o ten monitoring podzimního tahu ptáků tady na Červenohorském sedle byly v roce 2010. To bylo ještě v režii kamarádů, kroužkovatelů ptáků, amatérských. Tím standardním způsobem se tady monitorují teda od roku 2015.
2: Proč vlastně to Červenohorské sedlo?
1: Je to migrační koridor. Ten horský hřeben jeseníků se táhne od východu k západu. Migrující živočichové, všecko, co vlastně lítá, i všecko, co chodí po zemi, migruje tak nějak od severu k jihu nebo od jihu k severu na jaře zase. To horské sedlo je vlastně nejnižší místo, kudy se ten hřeben dá překonat. Zároveň na obě strany jsou docela dlouhá údolí, které vlastně navádějí ty migrující ptáky. Ty už z dálky tu sníženinu toho Červenohorského sedla vidí, takže se tady vlastně koncentrují vlastně do velice úzkého koridoru, takže tady těch ptáků protahuje obrovské množství. A nejen ptáků, obrovské množství denních migrantů hmyzích. Teď zrovna teda nevidíme, nesvítí sluníčko, ale v posledních dnech, když svítilo přes poledne sluníčko, tak se tady vlastně sypaly tisíce a tisíce bělásků řepových od severu k jihu, spousty pestřenek, baboček, admirálu, to je taky tažný druh motýla. A v noci tudy migrují netopíři zase.
2: Tu letošní vaši tady akci vlastně nejvíc proslavil netopír, a to netopír obrovský.
1: To je to vzácný druh netopíra, největší druh v Evropě, trochu početnější vlastně je v těch jižních částech na těch evropských polostrovech, na Pyrenejském, Apeninském, zřejmě i Balkánském polostrově. V celém tomto území vlastně se vyskytuje zřejmě jenom ostrůvkovitě během toho období rozmnožování. V naší zemi o tom druhu víme už posledních zhruba 15 let na základě záznamů jeho echolokačních signálů, těch hlasů, kterými se ti netopíři orientují, kterými ale neslyšíme uchem, ale máme přístroje, pomocí kterých můžeme jejich přítomnost v tom prostředí zjišťovat. Ten dosah těch našich přístrojů jsou maximálně nízké stovky metrů. Těch záznamů je jenom několik, to zvíře obvykle loví ve výškách nad kilometr, kde se teda živí velkým hmyzem, typicky nějakýma velkýma můrama, ale zároveň taky teda táhnoucími ptáky, typicky nějakými králíčky, budničky, červenkami. V tomhle je to zvíře takový trošku senzační. O jeho migraci ovšem tady v těch oblastech střední Evropy nevíme prakticky nic. Studie ruských autorů z roku 2023 prokázaly, že tento druh, který teda žije i v Rusku, takže jedinci označení v okolí Moskvy přelítli přes Evropu až někam do Francie, do Itálie, na tyhle ty obrovské vzdálenosti. Jak to známe u dvou nebo třech dalších druhů netopíru, tak i tenhle ten druh zřejmě ve větší části toho svého areálu migruje, ale my o té migraci na rozdíl od těch jiných druhů netopíru nic nevíme.
2: Jste říkal, že velmi často žije v horách, takže by teoreticky jeseníky pro ně mohly být zajímavým biotopem. Notabene vlastně využívá dutiny stromů, což vlastně i tady jsou doupné stromy některé, takže bylo by možné, že by tady žil opravdu trvale?
1: Možné to určitě je, když vemu analogii z toho sousedního Slovenska, kde tenhle ten druh přece jenom mají prostudovaný ve větších detailech. Tam ty netopíři obrovští sedí přes den ty kolonie, které nejsou nějak početné, v dutinách po datlech typicky, vysoko v horách někde kolem 700, 800, 900 až metrů, ale lítají lovit velice daleko až nad nížinu, klidně třeba 30, 40 až 80 třeba kilometrů daleko každou noc.
2: Ještě možná bychom měli vysvětlit netopír obrovský, že on tak zase obrovský není.
1: Je to přesně tak, my třeba máme u nás netopír velký, to je zvíře, které tvoří početné kolonie na půdách budov, který váží kolem 25-30 gramů a v rozpětí křídel má někde kolem 35 cm. Netopír obrovský, jenom o něco větší zvíře s rozpětím křídel kolem 45 cm, ale váhově téměř dvakrát tolik. Tu samici, kterou jsme zde odchytili, tak ta vážila 55 gramů. Ten český název je odpovídá tomu, že je největší z těch našich netopírů, ale žádný obr to rozhodně není.
2: Z Červenohorského sedla Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Už 150 let jsou Loštice na Šumpersku centrem výroby známých olomouckých tvarůžků. Výročí si tam v sobotu připomněli návštěvníci tvarůžkových dožínek. Společně se zástupci města i výrobny tvarůžků uložili do země časovou kapsli, pochutnali si na tvarůžkových specialitách a podívat se mohli zdarma také do muzea tohoto tradičního zrajícího sýra. My jsme o tom informovali a reportáž najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc, kde je toho samozřejmě mnohem více, nejenom reportáží a článků, ale také fotografií a videí. Tak až budete mít okamžik, tak se tam podívejte. No ale co nás čeká v zápětí, než dohraje kapela ABBA? Slepice a kohouti můžou mít velmi rozmanitou podobu a také vlastnosti. Jak jsme se přesvědčili o víkendu na výstavě v Přerově a samozřejmě jsme tam i natáčeli.

0: Možná i vy jste právě teď při poslechu této skladby přivolávali vzpomínky na léto, na letní dovolenou a třeba i nějaký pobyt u moře v Řecku a komedii, film, muzikál z roku 2008 Mamma Mia. My ale v Českém rozhlase Olomouc máme jiné téma před sebou. Přijměte naše pozvání na krátkou procházku mezi rozmanitou drůbež. 18. celostátní výstavou Mladé drůbeže, která proběhla o víkendu v Přerově, nás provede chovatel a jeden z pořadatelů Zbyněk Čech.
1: Teď se díváme na Araukány divoké, což je poměrně zajímavé plemeno. I s ohledem na třeba snůžkovost, což není úplně pravidlem u všech plemen, který tady můžete vidět. Zároveň na agresivní slepice.
2: Jsou neagresivní?
1: Neagresivní. V zásadě nejsou už tak agresivní jako třeba některé japonské plemeno.
2: Mně právě tahle ta přišla nejméně bázlivá, když k ní takhle dám fotoaparát, tak jiná už byla na druhé straně klece a tahle se nebojí.
1: To není jenom o charakteru toho plemene, ale mnohdy i o tom, v jakém prostředí je chována a vyrůstá.
2: No, ruku tam radši strkat nebudu, už mě kohout klovl.
1: To se z principu nedoporučuje, ano.
2: Tady je krásné chocholaté zvíře, taky by mě nenapadlo, že to je slepice.
1: To je plemeno takzvaný hedvábníček, které jsou silně prošlechtělým už kvůli svýmu charakteru peří, který je až, abych tak řekl, peřinový nebo obláčkový, řekněme, nadýchaný. Je to plemeno silně okrasné, velmi citlivé na negativní nebo nepříznivé povětrnostní podmínky, takže když zmokne, tak to není vůbec dobré. Na druhou stranu je to asi nejlepší kvočna ze všech plemen tady, co tu můžete vidět. Je velmi dobrou matkou, co se nedá říct o drtivé většině chovaných druhů tady, protože tím, že jsou prošlechtěné, mají dost potlačené mateřské pudy, zejména ve smyslu kvokavosti a sezení na snůžce.
2: Kvokavost je k čemu dobrá?
1: No tak přirozeně slepice si sama snese vejce a na kterých si sama sedí. Vtip je v tom, že u drtivé většiny těch druhů, které tady vidíme, oni jsou sice okulíbivé, ale musíme je uměle líhnout v inkubátorech, v líhních a pak pod inkubátory tepelnými je odchovávat.
2: Tady už jsme u kohoutů, kteří vypadají typicky jako kohouti. Jsou krásně vybarvení. Taková tmavě oranžová, tmavě zelená barva.
1: Barneveldky, ano, to je jedno z typických německých plemen. Němci jsou v tomhletom pověstní, že si hrají s barvami.
2: A toto?
1: To je samice, čili slepička právě této barneveldky. To, na co jsme se před chvílí dívali, byl kohoutet, který je až na výjimku těch hedvábníček, které jsme viděli před chvílí, vždy pestřejší.
2: Ty slepičky jsou takové ornamentálně vybarvené. Tady je holokrka.
1: Ano, to je holokrčka a je to tak schválně.
2: Trochu takový sup vlastně mezi těmi slepicemi. Tady další slepice, které jakoby právě přišly od kadeřníka.
1: Jsou to holandské chocholaté slepice.
2: Ani nepoznám, který je kohout, která je slepice a ten kohout nemá ten hřebínek klasický na hlavě.
1: On tam možná je, ale nevidíte ho pod tou haldou peří.
2: Krásný kohoutek, malinký, ale na velmi vysoké noze.
1: Ano, ono je to typický znak těch bojových plemen, které byly vyšlechtěny zejména v Asii a je to možná proto, že oni bojují nejenom samozřejmě zobákem, ale útočí i pařáty, čili běháky, proto je mají extrémně dlouhé v poměru k celkové délce těla.
2: Prošli jsme kolem, řekl bych, pohádkových kohoutů a slepic a tady máme zase další zajímavost. Bílé slepice s výrazným černým okrajem křídel, takže jakoby je někdo tuší třeba vymaloval.
1: Tomu se říká šupinatost a díváme se na v poslední době asi jedno z nejpopulárnějších plemen zdrobnilých druhů hrabavých a jsou to sebritky.
2: Říkáte, že jsou populární, ale taková malá slepice tedy, když si vezmu na pekáči, to není nějak velká porce masa a ta vajíčka asi taky nebudou příliš velká.
1: To je typický příklad prošlechtění kvůli výstavnictví a kvůli tomu, že se to líbí a je to pěkné.
2: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: I letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady. A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Součástí pondělního dopoledního vysílání samozřejmě budou babské rady, ty už se pomalu připravují a já naznačím téma, kterému se budeme věnovat. Okurka nemusí být jen součástí jídelníčku, ale třeba také osvěžovačem vzduchu.

Kenty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Babské rady.
1: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Na silnicích na severu našeho kraje se bude opravovat, kde přesně, to vám řekneme v poledních zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Po nich nabídneme písničky na přání, tak pamatujte na náš telefon 221 555 444. Dita Vojnarová přeje hezký den.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Provoz na silnicích severní části kraje zkomplikují opravy. Vláda chce zavést opatření proti rostoucím cenám pohonných hmot. Fotbalisté Zima a Vyšinský vypadli z nominace reprezentace před Ligou národů. Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, přeháníky a teploty do 17 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Některé silnice na severu kraje čekají na podzim opravy. Vyžádají si více než 12,5 milionu korun, řekl to Miroslav Mazal z olomoucké pobočky ředitelství silnic a dálnic. Koncem měsíce začnou dělníci opravovat silnici na Červenohorském sedle a v průběhu října přijdou na řadu úseky mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou a taky v Javorníku a Uhelné. Rekonstrukce silnic se obejdou bez objízdných tras. Někde řidiče čeká kyvadlový provoz. Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních teď jedná. Pomoc by mohla nejen řidičům a dopravcům, ale taky třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím neupřesnili. Opatření proti drahým palivům začala vláda projednávat poté, co na situaci začaly reagovat okolní země. Potvrdil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
1: Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
3: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
4: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
3: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
3: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Muzeum a galerie v Prostějově se zapojí do festivalu současného umění. Návštěvníci si budou moct prohlédnout díla pražského výtvarníka Jana Hýska. Výstava s názvem Tok začne 1. října v galerii Špalíček, říká ředitelka Prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
6: Jeho tvorba je charakterizována propojením imaginace, technické preciznosti a experimentu a autor se vyjadřuje prostřednictvím svých děl takovým velmi osobitým vizuálním jazykem.
1: Sport. Obránce David Zima a záložník Denis Vyšinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Deniou je nahradí Ondřej Krič-Faluši a Martin Schubert. Krič-Faluši pravidelně nastupuje za belgický klub Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouká mírný, místy čerstvý až nárazový severozápadní vítr. Zítra čekáme převážně oblačnou, v Jeseníkách místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D55 u Olomouce směr Zlín pracují dělnice, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme vám krásné pondělí 21. září. Zdravíme vás všechny, kteří jste v tuhle chvíli s námi s Českým rozhlasem Olomouc. Přejeme dobrou chuť k obědu, pokud si právě teď dáváte něco dobrého, no a také dobrou volbu u hezkých písniček a také šťastnou ruku při vytáčení telefonního čísla k nám do studia. Ten telefon 221 555 444 je určen vám, kteří máte chuť poslat svým milým pěknou písničku. Hlavně myslíme na všechny, kteří právě dnes slaví své narozeniny. Také na Matouše, tedy muže, kteří nosí krásné biblické jméno hebrejského původu, tedy Matouš, to znamená ten, který je Božím darem a nosí naději. Tak milí Matoušové, blahopřejeme také k vašemu dnešnímu svátku. No a mimochodem k vám oslavencům patří také herečka Daniela Kolářová. Dnes slaví 80. a spolu s ní slaví už několikátý den také celý Český rozhlas i Český rozhlas Olomouc. A v tom se na vás od mikrofonu těší Zora Ješková. Písničky na přání startují, jsme tady pro vás.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. V tuhle chvíli už je tady na telefonu Českého rozhlasu Olomouc první z vás a je to paní Eliška z Václavova. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne všem a já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože dneska to bude určitě zase fronta, jelikož naše pohádková babička Liduška z Jeseníku má narozeniny. Liduško, tak já vám přeju hodně pevné zdraví, ať ještě mnoho let jsme takové kamarádky na těch rozhlasových vlnách a rozdáváte nám sílu a optimismus, který z vás fakt úplně srší, jako vy jste úžasná žena. A taky pacienti, které jste opatrovala, tak ti vám musí být vděční, protože jste opravdu anděl na zemi. Takže Lidunko, hodně zdraví, štěstí, pohodu a užívejte si ten dnešní nádherný den.
1: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci naší pohádkové babičce paní Lidušce Uchytilové a ten nádherný den, kéž tedy opravdu je, bude zpívat Vašek Neckář a Věra Špinarová. Blahopřejeme. Naschledanou, paní Eliško.
2: Děkuji, naschledanou.

0: žijí také s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď paní Lidušku z Doubravice. Dobrý den.
1: Krásný den, vám taky přeji, paní Zorinko, do Českého rozhlasu Olomouc a děkuju za milý přivítání. Připojuji se k dnešním gratulantům, taky k dnešním krásným 93 letům paní milé paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku. Lidunko, budu vám přát pohanácké, ve jste to naše děvče z Hané, jak máte ráda Hanáčteno ještě pořád, jo, ráda se mnou si pokecáte, tak vám Lidunečko přeju k dnešním narozeninám nádherném, požehnaném 93 letům. Všechno nejlepší. Pevný zdraví, hodně lásky se svýma nejbližšíma s rodinou, velkou radost dvou pravnoučátek Danečka a Emičky, ať vám dělají ještě do té stovky aspoň velkou radost. A kdyby byla moje maminka na světě, ráda by se také přepojila, protože jste si ráda pohanácké povekládali. Jste rodačka z Brnička, o Zábřeha a tak to Hanáčteno milujete až do dnešní doby. A ten optimismus a ta vaša paměť, to je nádhera, jak jste čupr kočka v tolika letech. Lidunko, hlavně to zdravíčko vám přejo a mějte se pěkně a zase si zavoláme po Hanáckého. A dnes si ten krásný narození nový den oslavte a v radosti a te zdravíčko a v lásce. Děkuji, paní Zorinko. Mějte se pěkně a někdy naslyšenou.
0: Pozdravujeme velmi a k blahopřání se připojujeme. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak paní Reduška z Doubravice, zahrajte prosím k dnešním krásným šestnáctinám do Vyšehoří Zuzce Nedomové. Zuzanko, ať se ti moc daří ve všem, na co sáhneš, a také Marketce Nedomové, ať se daří v dalším semestru na vysoké škole. Zdraví rodiče. A pěkný pozdrav posíláme k dobré pohodě také pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic. Všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, hlavně spokojenost a ať se mu práce daří, přeje kamarád pan Švéda z Horních Studének.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc míří do Štítu a odtud nás zdraví pan Břeťa. Dobrý den, pane Břetislave.
3: Dobrý den, paní Zorinko. Tuto písničku s vaší laskavostí a díkem posílám naší dlouhleté posluchačce Bohatkové babice, samozřejmě Legunce. Uchytilové vlachat rozpetu.
1: Uchytilové, ano, z Jeseníku.
3: Aha. Ano, její narození nám přejí hodně, jak se říká, no, zdraví, jak je naša celá Morava, to je hodně, že? Nebo málo.
1: Určitě je hodně.
3: Našim kuchařkám, Ivance a Martice za dobrý oběd, smažené filé a kaša, a taky všem známým, taky vám, co mě, co si hrajeme, co se posloucháme navzájem. Děkuju, mějte se hezký. Nastranou, mějte se, a pozor, rostou ryby, jak moc. A tady starý jsou tím, jak se tomu říká, no, to si ho nespomenu. No,
1: zkrátka rostou, a to je důležité.
3: No, rostou, paní Košenosi, jo, úplně plný narvaný.
1: Výborně.
3: A říkalo se, že nic nebude. Tak děkuji, to je hezky, paní Zorinko, vám to taky posílám. Děkuji, nashledanou.
1: Děkujeme za dobré zprávy a také pozdravy oslavencům, pan Břeťa ze Štítu. Nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Zahrajte prosím hezkou písničku k narozeninám milé Ledunce Uchytilové z Jeseníku. Hodně pevného zdraví, klid a samé sluníčkové dny přeje paní Zdena z Uničova. Pěkný pozdrav letí také Markétce, která měla v sobotu 19. září krásné narozeniny. Markétko, moje milá, všechno nejlepší k narozeninám nám ti přeje tvá maminka. A další pozdravy si dopřejeme opět po písničce. Vy nám opět můžete telefonovat na 221 555 444, ale samozřejmě můžete posílat i SMSky na 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc je tady s vámi v písničkách na přání. Máme tady pro vás telefonní linku 221 555 444 a máme tady pro vás také číslo SMS-kové 723 70 33 51. Na telefonu je paní Marie Skolšová. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a celý Český rozhlas Olomouc. A touto cestou bych chtěla poslat písničku paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku. Paní Liduško, přeji vám hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a do té stopky pevné zdraví. A kdyby pan Jílek, kapelník z Brnička, žil, jistě by se k nám rád připojil. Tak vám přeju hodně zdraví a moc vám děkuju, paní Zorinko, a naslyšenou.
1: Blahopřejeme, paní Maruška Skolšová byla s námi a dáme Marcela z Moška písničku o tom, že láska je největší dar, což platí. Tuhle písničku posíláme s přáním krásného sluníčkového, i když větrného odpoledne. K odpočinku necháváme hrát a plácíme pozdrav v rodině Gottwaldové. Dále Alence a Karlovi. Henrice k včerejšímu zahrání děkuje a moc pozdravuje Joži a František.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc v tuhle chvíli míří za panem Robertem z Olomouce a je tady další přání a pozdrav, dobrý den.
2: Dobrý den. Bylo by to pro vás do rozhlasu, vašim narozeninám, protože dneska máte narozeniny. Moment, já to půjdu vzpomínám pro Babinec. Moment.
1: Tak počkáme chviličku, vždycky upozorňujeme, jo, ano, vypnu. Tak a k těm k narozeninám, komu? Já nemám narozeniny, pane Roberte. Máte, prosím, vypněte si rádio, pravidelně nám voláte a víte, že to rádio musí být vypnuto. Nemám. Nemám. K narozeninám jsme přáli paní Lidušce Uchytilové.
2: Jo, tak ji přeju k narozeninám teda. No a pak všem vlastičce, všem šuplikářům, hlinkařům, Oldovi, je jich hodně. A především mé kamarádce Mirečce, je to super holka, mám mu strašně rád. A tak by to bylo i pro pana Roberta Křesťana, moc se měly by jeho písničky. A jestli bych mohla někdy mít přání, ale to nezáleží na mě, tak bych si tu písničku s ním strašně rád zaspíval. To by bylo moc prima, to je takovej musen. A moc vám děkuju za písničku a jste nejlepší rádio. Držím všem palce už, Ebiko.
1: No tak děkujeme velmi a pozdraví i vám. Naschledanou. Hrajeme také paní Ludmilce Štoplové. Ludmilko, posíláme hezkou písničku pro radost a pro potěšení. Zdraví vás Pavel. Další pozdrav po rozhlasových vlnách. Jirka z Olomouce Stupkovi děkuje všem posluchačům a přátelům Českého rozhlasu Olomouc za pěkná přání a všem přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a zdraví všechny dobré lidičky z Olomouce i okolí. Pan Jiří z Olomouce Stupkovi a písničku předáváme. Bude od Fešáků a pro vás je tady opět telefon do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

práci. Marek Slováček, zakladatel farmy mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do Lipníku nad Bečvou pozdravujeme paní Zdeničku i pana Václava. Dobrý den, vítejte s námi.
3: Dobrý den a my bychom chtěli nechat zahrát Petrovi do Přerova něco od Majera a Jarušce Zapletalové do penzionu Zlaté hory. To je buď penzion, anebo domov důchodců.
2: Dobře, no. Dobře. Jarušku Zapletalovou, vy jste říkala, že to je vaše tetinka, víte?
3: Tetinka, no. No, ona je hrozně nemocná.
2: Tak doufáme, no. Že její písnička udělá radost.
3: No, ona poslouchá každý den u rádia, brečí u rádia.
2: Jejda. Tak dáme nějakou hezkou veselou a písničku posíláme i vám do Lipníku nad Bečvou. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkujeme.
2: Paní Zdeněčka a pan Václav z Lipníku a zdravíme také rodinu Krmičkovou, Čujovou, Aničku z Vápené, Majku a Aničku z Bludova a také ostatní, se kterými si hrajeme. Všechny pozdravuje paní Marci. Zdravíme i z Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc, zdraví paní Majku z Jedlí, dobrý den.
2: Krásný den vám přeju, paní Zorko, a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám mojí vnučce Vanesce s její kamarádkou Tereskou. Strávili u nás v Jedlí celý víkend a strašně moc mě pomohli. Vůbec jsem netušila, že mám tak šikovnou vnučku. Zkompletovala regál, postavila skřínku do koupelky, taky chci za to poděkovat, ať se děvčatům daří a i ve škole. A vám přeji krásné odpoledne, hodně zdravíčka, a se vám taky daří, paní Zorko. Moc krát děkuji a nashledanou.
1: Děkujeme, budeme se moc těšit zase příště naslyšenou a krásný den vám. Nashledanou. A ještě přidáváme tady další SMSku. Dobrý den, v pondělí, tedy právě dnes, zahrajte prosím pěknou písničku pro naši kolegyni Věrku. Věrka slaví totiž 49. narozeniny. Milá Věruško, my ti blahopřejeme, všechno jen to nejlepší, přeje Bystro Rozmaríny. Přáli si písničku od Karla Gotta. Tak jak víte, vždy přednost ve výběru písní mají ti, kteří nám zatelefonují, ale zkuste nám zavolat a určitě bude i Karel Gott. Takže Věrku zdravíme z Bystra Rozmaríny a blahopřejeme. Teď hajde, Janku.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, zpívala Heidi Janku. Paní Marta z Havířova je tak s námi také v písničkách na přání. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Zorinko, já vás zdravím. Zdravím všechny matouše, kteří mají dneska svatek. Ať se jim daří, ať jsou šťastní, spokojení. Jestli jsou zamilovaní, no tak ať jim to vydrží. No a všem přeju prostě, ani se pospíšilo do Krnova, Daně, Slavce, Dobrumovic, všem do rozhlasu Olomouc. Zdravím pana Jirku Matěju, Renka Jančíka, který už teďka nemoderuje, tak ať se mu taky daří. No a všem vám přeju, ať prostě dneska tady zapršelo trošku, ale už se vyjasňuje, tak všem vám přeju nádherné, už takové skoro podzimní dny. Užívejte života, když se ráno probudíte, buďte šťastní, spokojení, nehubujte, berte život sportovně, tak jako sportovně ten život beru já. Zorinko, ahoj a děkuji.
0: Děkujeme také, pozdravujeme, krásný den, přejeme do Havířova. Tak, další písnička.

0: Tak přátelé, my vstupujeme do finále dnešních pondělních a 21. zářijových písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je s námi ještě paní Anička z Bludova. Dobrý den, paní Aničko.
1: Dobrý den, já vás zdravím a přeju krásný den do Českého rozhlasu příjemným moderátorům, zvláště té dnešní.
2: Děkuji.
1: Písničku posílám Františkovi od Brna, Zlatíčkovi, Miláčkovi, Marušce do Kolšova, Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, panu Ivanovi a jeho paní od Opavy a přeju zdraví, štěstí, pohodu a lásku všem bludovákům. Děkuju.
0: Děkujeme také, spoustu pozdravů i vám, paní Anička z Bludova byla s námi, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a máme tady už jenom pozvánku k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady za 5 minut ve 13 hodin a pak už povídání v osobnostech Česka. Richard Hess bude hostit zpěvačku Jitku Zelenkovou. Zora Ježková přeje hezký poslech.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Krajští zastupitelé projednají příspěvek na stavbu nové rozhledny na Kosíři. Topná sezóna postupně začíná. Signě Olomouc bude zřejmě další dobu chybět chorvatský záložník Krivak. Zítra čekáme převážně oblačno, maximálně 17 stupňů a přechodně čerstvý vítr. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajští zastupitelé dnes rozhodnou o rotaci na novou rozhlednu na Velkém Kosíři na Prostějovsku. Ta má nahradit dřevěnou výhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Mikroregion Kosířsko žádá kraj o 3 miliony korun. Jak by nová rozhledna měla vypadat, popsal už dříve nezávislý místostarosta Lutína a kandidát v komunálních volbách Dalibor Kolář.
6: Zůstane zachován vlastně ten původní železobetonový monolit jako základ stavby a na něm bude vystavěna nová rozhledna, která bude mít vlastně oproti původní stavbě přidanou hodnotu v tom, že bude vně vedené schodiště s postupnými vyhlídkovými plošinkami.
5: Město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a správa železnic. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
7: Cyklostezka je nesmírně významná, ona nejenom, že propojuje cyklostezku Bečva s Olomoucí, ale i Olomouc s Ostravou. Má i nejenom nadregionální, ale i mezinárodní význam, protože je součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. Takže je to, co je pro řidiče dálnice, tak to je pro cyklisty tady ta cyklostezka.
5: Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. Nové parkoviště u nemocnice v Kranově je hotové. Město tam postavilo zhruba 70 nových parkovacích míst. Jde o takzvané zelené parkoviště. Nový povrch tvoří vsakovací rošty, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Řidiči ale zatím nové parkoviště využívat nesmí.
8: Nová parkovací místa budou v provozu zhruba od poloviny října. Ve vsakovacích roštech se nejprve musí ujmout tráva a parkující auta by teď mohla povrch poškodit. Město postavilo novou plochu vedle současného parkoviště před hlavní budovou nemocnice. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
5: Fotbalistům Olomouce zřejmě další dobu nepomůže záložník Fabián Krivak. Trenér Sigmy Pavel Hapal po nedělní ligové porážce se Spartou uvedl, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21. Počasí. Zítra čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer se slábne.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na Olomoucku u litovaleské části Unčovice havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom, tam v té nemocnici tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk rebelie. Jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal tenkrát text krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle Rokoko a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka i s ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možný, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku svrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají teďko, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem řekla, hej, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przení té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicismy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly

0: A rozházený, prostě celý ten spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč, ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo.
1: Ano, ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Další etapa sanace území v Hustopečích nad Bečvou nabrala skluz. VZP podpoří moderní technologie v péči o pacienty. Volejbalová reprezentace nastoupí k osmifinále mistrovství Evropy proti Belgii. Zítra má být převážně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Druhá etapa sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou začne později, než se plánovalo. Práce na území, kde loni havaroval vlak s toxickým benzenem, měly původně začít na začátku září. Jeden z neúspěšných uchazečů o zakázku za několik set milionů korun se ale obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řekla to mluvčí státního podniku Diamo Kristýna Hanušová. Podle ní ale pokročilo ve vyjednávání o pozemcích potřebných pro sanaci. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku. S hejtmanstvím bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Štamberku a Jeseníku. Podnik by měl fungovat od června příštího roku, kdy vyprší dosavadní smlouvy kraje a Agelu. Pokračuje hejtman Hladislav Okleštěk z Hnutí ANO.
4: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do péče o pacienty více zapojit moderní technologie. Dnes proto spustila program, do kterého mohou své projekty přihlašovat výrobci technologií, start-upy, univerzity nebo výzkumná centra. Ty, které projdou schválením, VZP otestuje v praxi. Pokud se osvědčí, dostanou trvalou úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Jaké projekty mohou mít šanci, popisuje ředitel VZP Ivan Duškov.
5: Využívání AI v oblasti zobrazovacích metod. Určitě si dokážu představit projekty zvyšující podporu lékaře při rozhodování a samozřejmě jsou to i různé další jako digitální aplikace, různí asistenti i v oblasti duševního zdraví, takže ta škála je poměrně široká.
3: Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkupových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo.
2: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace nastoupí v 16 hodin k osmifinále mistrovství Evropy. O postup zabojuje s Belgií, se kterou v přípravě dvakrát prohrála. Největší hvězdou belgického týmu je více než 2 metry vysoký smečař Sam Deru. Ten považuje za světový talent 20-letého českého reprezentanta Antonína Klimeše.
6: No, because it was they were also without Indra.
7: Nemyslím si, že by dvě výhry nad českou reprezentací v přípravě byly pro nás výhodou. Soupeř byl bez Indry a má teď v týmu výborné blokaře. Antonín Klimeš má skvělý servis, je to mladý hráč, podle mě je to velký talent světového volejbalu.
6: Very dangerous service and big talent in volleyball.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně oblačno. V jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Prostějově v ulici Kojetínská havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Láska, která bolí, odpuštění, které se rodí těžce, naděje, která může přijít i tehdy, když už v ní nevěříte. Tak tohle všechno je román Ideální manžel. Vydalo nakladatelství Kazda a právě tenhle román můžete získat také tady v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. A stejně tak porcelánový hrnek, flešku a nebo třeba spoustu CDček, ať už s hudbou a nebo literární tvorbou, třeba i Českého rozhlasu Olomouc. Tak tolik nabídka pro ceny dnešních hřebíků a pozor, ještě jednu krásnou nabídku tady máme. V této hodině budeme slavit 80. Daniely Kolářové. Budeme slavit s Českým rozhlasem Olomouc, tak si na to počkejte. Ještě telefon k nám 221 555 444 a zdraví od mikrofonu i dál Zora Ješková.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Dobré odpoledne přejeme, máme pondělí 21. září, léto se nám blíží do finále, podzim na krku, už ve středu to přijde. Tak ale pojďme si ještě třeba i užít krásného babího léta, což by mohlo být o prodlouženém víkendu, tak to se moc těšíme, my se na to určitě budeme ptát podrobně i meteorologů vedení v kraji po 17. hodině, ale teď už se vás budeme ptát na vaše znalosti, hřebíky startují a telefon 221. 555 444. Pan Pavel Stroubelic je s námi jako první na telefonu. Pane Pavle, dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, to je Pavel Stroubelic.
2: Vítejte. Tak 10 otázek je tady připraveno, ale pozor také na ten 10-vteřinový časový limit pro vaši odpověď. Takže, kterou otázku? Prosím?
3: Já si vyberu teda, můžu první
2: ano.
3: Otázku?
2: Ano.
3: Vezmu si třeba 6, zkusíme.
2: Otázka číslo 6. Tak, v posledních týdnech se hodně mluvilo o vodních dílech. Orlík, Lipno, Slapy. Na které řece tato vodní díla najdete? Je to buď Sázava, nebo za B je to Vltava, anebo za C Ohře. Co myslíte?
3: No já zkusím tu Vltavu.
2: Je to naprosto jasné, protože tato vodní díla jsou součástí takzvané Vltavské kaskády. Ano, jdeme dál.
3: Tak teďka zkusíme třeba otázku číslo, nevím, zkusíme třeba jedničku.
2: Zanedlouho budeme mít státní svátek, už brzy budeme si připomínat den české státnosti a svátek svatého Václava. No já se ptám, kdy to bude? Ten svátek připadá na neděli, na pondělí nebo na úterý? Co myslíte?
3: No pokud se nepletu, tak mám takový den, že asi na pondělí 28. září.
2: A těšíte se na prodloužený víkend?
3: Jo, těším se. Těšíte. Tato by se nečeším.
2: Ano, mělo by být i docela hezké počasí, tak třeba nějaké ty výlety, turistika, kdo může, nebo zahrádka. Ano, těšíme se.
3: No doufejme, že to vyjde, to počasí, že bude krásný.
2: Doufejme. Tak druhá správná a do třetice.
3: No tak já nevím, tak třeba zkusíme otázku číslo, nevím, 10 třeba.
2: Tak, otázka číslo 10 se ptá, podíváme se do světa květin, rostlin tedy, kde na rostlině najdete řapík? Řapík, takže
3: řapík.
2: Na rostlině řapík. Řapík najdete na koření, nebo ho najdete na kmeni, a nebo ho najdete u listu rostliny.
3: No váha mezi Ačkem a Cčkem. Zkusím Ačku.
2: Říkáte u kořene, že to je nějaký výrůstek z kořene třeba. Řapík je stopkovitá část listu, to je ta stopka listu s charakteristickým tvarem, vnitřní stranou, stavbou. Škoda spojuje list se stonkem. Škoda.
3: To nevadí. Nic nevadí.
2: Ale bylo to na dobré cestě, tak příště to určitě vyjde. Děkujeme. Děkujeme moc. Naschle. A pokračujeme dále. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den. Kdo pak je s námi?
4: Dobrý den, Zdeň z Křečína.
2: Dobrý den, pane Zdeňku. Vítejte, otázka číslo 7 se ptá, ve které zemi jsou krávy posvátné a můžeme je běžně potkat na ulicích? Posvátné krávy mají ve Venezuele, nebo za B v Mozambiku, nebo za C v Indii?
4: Indii, za C.
2: A je to přesně tak. Výborně, první bod je váš.
4: Osmička.
2: Se ptá, při kterém sportu se sjíždějí divoké řeky ve velkém nafukovacím člunu? Je to za A rafting, za B bouldering, za C kiting?
4: Za A.
2: Zkoušel jste to někdy?
4: Neskoušel, to je moc divoký.
2: Já se přiznám, že taky mě to moc netáhne na divokou řeku do člunu, ale vaše odpověď je správná, ano.
4: Tak devítka.
2: Kam teď? Takže tahle otázka se ptá, kdo nejčastěji mívá oblečený talár? Talár má nejčastěji za A ošetřovatel koní, za B kumíník, za C soudce.
4: Za C soudce.
2: A také tady jsme jako doma v těch otázkách a znalostech. Takže...
4: Dvojka.
2: No...
4: Nebo už je to všecko?
2: Čekejte, to už máte tři otázky.
4: No takhle.
2: No, velký pokles.
4: Jo, dobře, děkuji.
2: Vy byste klidně soutěžil dál, víte?
4: Já jdu dál, jdu dál.
2: Už jste naším vítězem v tuhle chvíli, takže víc už nemusíte.
4: Moc krát děkuji. No.
2: Blahopřejeme, krásná hra. No a předáme vás do režie, domluvíte se na ceně. Mějte se moc
4: hezky.
2: Děkuji
4: vám, pěkný den i vám.
2: Stejně tak i vám, nashledanou. Tak, sláva, sláva, první výherce je na světě. Pojďme se podívat na dalšího, kdo je s námi v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Dobrý
5: Štefan
2: den.
5: Štefan Bruntálsko.
2: Dobrý den, pane Štefane, vítejte. Takže 2, 3, 4, 5 zbývá.
5: Tak dvojku.
2: Jedna velmi známá česká píseň začíná veršem I nebe se někdy zametá, aby bylo čisto v planetách. I nebe se někdy zametá, aby bylo čisto v planetách. Tak, tuhle písničku naspívala jedna zpěvačka, taková docela divoška. A jmenuje se Aneta Langerová, nebo za B Eva Farná, nebo za C Lucka Bílá.
5: Tak tohle jsem v životě neslyšel. Tak zkusím za C.
2: Říkáte, že Lucka Bílá je z nich ta největší divoška. No, možná spíš bývala. Tentokrát je to Eva Farná. Jau, jau. Boží mlejny melou, tak se ta písnička jmenuje. Nevadí. Tak budeme se těšit příště. Nashledanou, mějte se hezky.
5: Nashledanou.
2: A asi už poslední v tuhle chvíli je s námi na telefonu kdo. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Věra Šumpertko.
2: Dobrý den, paní Věrko. Tak číslo otázky, prosím. 3, 4, 5.
6: Aha, tak 3.
2: Tak budeme teď hádat zvíře. Jsou to zavalití bíložravci s obloukovitým hřbetem, svalnatýma nohama a krátkým ocasem. Největší jedinci můžou vážit až 400 kilo. Tak tento zavalitý bíložravec s obloukovitým hřbetem se nazývá za A tapír, za B lenochod, za C serval.
6: Já bych řekl, že tapír.
2: Tento 4metrákový cvalík je tapír čabrakový, je to přesně tak.
6: Děkuji.
2: Teď. Čtverku, pětku?
6: Ano, čtverku.
2: Takže 4. Mezi jaká vozidla zařadíte tříkolku? Je to vozidlo jednostopé, dvoustopé, anebo třístopé, tříkolka?
6: Tříkolka, jednostopé.
2: Tříkolka, říkáte, že je jednostopé vozidlo. Tříkolka, vzhledem k tomu, že má tři kolečka, tak dělá tři stopy. Nevadí. Trošku vás to zmátlo, ale nevadí. Děkujeme za odvahu, za krásnou hru a budeme se těšit opět zítra v hřebicích. Třeba i s vámi. Naschledanou, mějte se hezky.
6: Naschledanou.
2: Tak takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme všem za účast, za odvahu. No a zítra tedy opět po 14. hodině.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Za malou chvíli budeme hovořit s dámou, která miluje tragikomedie, práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. 80. slaví dnes herečka Daniela Kolářová. Oslaví je samozřejmě na jevišti, ale my si připomeneme její hereckou dráhu.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedět doma a koukat do zdi, tak to je pro ženu, která dnes slaví osmdesátiny, ta úplně nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Dnes slaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Stála na jevišti poprvé v 9 letech, většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula také jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je idiot?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pojďte se s námi už za chvíli vydat do Arboreta v Bílé Lhotě. To totiž láká k návštěvě i teď v září. V seriálu Panská sídla střední Moravy si za chvíli povíme něco o zámku, ke kterému tento park přiléhá. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme pondělí odpoledne, máme 3:15 a možná pamatujete, že před týdnem jsme se v tomto čase seznámili se šlechtickým rodem, který měl v erbu kolo. Tomuto rodu patřila první tvrz v Bílé Lhotě. Dnes tu u arboreta stojí budova zámku. No a více o historii tohoto sídla nám teď poví v Panských sídlech střední Moravy historik Tomáš Sommer z Univerzity Palackého.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víme, že k zásadnější přestavbě bělohlodské rezidence došlo během 60. let 16. století, kdy pravděpodobně ta původní tvrz, o které nevíme přesně, jak vypadala, byla přestavěna do podoby renesančního zámku. Z toho renesančního zámku se nám do dnešní doby dochovaly nějaké fragmenty, zejména v přízemí. Víceméně odpovídal dimenzím dnešního zámku, ale byl trochu menší. Jednalo se o téměř čtvercový půdorys, který měl rozměry jedné strany kolem 30 metrů. Pravděpodobně už v té době byl vystaven jako dvoupodlažní, byť právě ta situace

0: co je v tom prvním patře, respektive druhém nadzemním patře, je dost pozměněná a tam si nejsme úplně jistí, jak ten zámek vypadal v tom prvním patře, respektive jestli vůbec toho prvního patra dosahoval. Dochovaly se i desky, dneska teda druhotně umístěné, které označují osoby stavebníků, včetně jejich erbů a letopočtů. Takže vlastně tyto fáze jsme schopni vcelku přesně datovat. Dnešní podoba zámku v Bílé Lhotě vychází z další významné rekonstrukce, která proběhla ve druhé čtvrtině 18. století a ta vlastně dala dnešnímu zámku jeho současný charakter.
1: Kdo navázal na šlechtice erbu s kolem?
0: Nastalo období častého střídání, nicméně potom přišli bítovští ze Slavíkovic, kteří tento majetek zvelebovali. A byl to právě Záviš bítovský ze Slavíkovic, který v 60. letech 16. století nechal tu budovu starší tvrze přestavět do podoby renesančního zámku. Bítovští ze Slavíkovic představovali poměrně významné reprezentanty nižší šlechty na střední Moravě.
1: Když jsem posledně byl na historické výpravě v Arboretu, tak se mluvilo dokonce o dvou tvrzích. Jedné situované ve zdech dnešního zámku a druhé v prostoru takzvané jízdárny, do níž se vchází portálem zde druhotně umístěným převezeným z Loštic. Je to takové ploché, vyvýšené místo, takže by se nabízelo, že tu v minulosti stávala tvrz.
0: Je to tak, když jsme zpracovávali tuto lokalitu, tak jsme vycházeli z hypotézy, že se právě ta původní tvrz nacházela na jiném místě než dnešní zámek, tedy v tom areálu takzvané jízdárny. Přesně jak jste popsal, když tam návštěvník přijde, působí to tak, že tam mohl stát nějaký jiný objekt, typicky tvrz, protože tam jsou zachované i některé kamenné struktury a podobně. Nicméně v rámci našeho projektu jsme prováděli i geofyzikální měření, které prováděl doktor Moník, který vlastně v tom areálu vyloučil existenci nějaké jiné větší stavby. Takže výsledkem našeho výzkumu je zjištění, že ta původní tvrz se pravděpodobně skutečně nacházela v prostoru dnešního zámku a nikoli v areálu té takzvané jízdárny.
1: Vzpomínám si také, že se tam řešily nějaké majetkové rodinné spory.
0: Ostatně jako v jakémkoliv jiném rozvětvenějším rodu dříve nebo později došlo ke sporům o dědictví. Díky jednomu takovému sporu, který se rozhořel po smrti Ježka z Lhoty v roce 1447, se dozvídáme něco málo i o vybavení takové tvrze, respektive o dražších kusech, o které mělo smysl vést nějaký spor. Jednalo se konkrétně o koně, odění. Zde si nejsme jistí, jestli šlo o ochranu zbroj nebo dražší kusy oblečení, jako třeba počitý kožich nebo něco takového. Nicméně dále se v tom inventáři vyskytují samostříly, lebky, tedy helmy, píšťaly, tedy palné zbraně, zvířecí pasti a pánev, dále například vozy. Můžeme tedy nahlédnout do životního stylu takového nižšího šlechtice na střední Moravě v této době, který stále i v polovině 15. století zahrnoval jak válčení, tak také lov, ale i hospodářskou činnost, protože ty pánve z největší pravděpodobnosti sloužily k vaření piva.
1: Posledními majiteli byli Rýdlové, ti zakoupili zámek v roce 1870 a vnuk toho prvního Jana Rýdla, Kvido Rýdl, žil mezi lety 1878 a 1946, vybudoval to slavné arboretum, kvůli kterému do Bílé Lhoty dnes většinou jezdíme. Naslyšenou zase za týden se u dalšího panského sídla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc těší Aleš Spurný.
2: No a pokud byste se chtěli podívat také na fotografie od našeho kolegy Aleše Spurného, tak se podívejte na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz a protože Aleš Spurný je také naším regionálním stopařem, který navštěvuje nejrůznější zajímavá místa Olomouckého kraje, tak v této rubrice, tedy regionálních stopař, můžete vidět další fotografie a reportáže ze spousty zajímavých míst Olomouckého kraje. Podívejte se na naše webovky.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Víte, že Hranická charita bude od středy fungovat v nových prostorách. Chcete-li vědět podrobnosti, poslechněte si Český rozhlas Olomouc ve zprávách v 15 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Hranická charita bude od středy fungovat v nových prostorách. Vláda jedná o návrhu rozpočtu na příští rok. Olomoucký fotbalista Václav Sejk byl dodatečně nominován do reprezentace. Zítřejší počasí má být převážně oblačné s teplotami do 17 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Charita v Hranicích má nové sídlo. Své služby bude nabízet v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun. Nové sídlo charity v Hranicích se otevře tuto středu.
5: Mši při slavnostním otevření bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Nuzík. Od 13 hodin charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Vláda jedná o návrhu rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik to ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
4: Na středních školách v Olomouckém kraji přibývá studentů, kteří mají zájem o výuku španělštiny. Vyplývá to z neoficiálního průzkumu, který si udělalo olomoucké hejtmanství mezi řediteli škol. Například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově výuku španělštiny letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se do ní drtivá většina žáků, potvrdil to ředitel školy Martin Kovář.
7: Zájem byl obrovský. Vůbec jsme to nečekali. Říkali jsme si, že by to žáky mohlo zaujmout. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci. O němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
4: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Uvedla to ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Jednotné Rusko si tak udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po ruské invazi na Ukrajinu přišli k urnám také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Podle zahraničních médií byli k hlasování přinuceni ruskou armádou.
0: Sport.
4: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na dnešním prvním srazu udělat další dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů kvůli zranění vypadli také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradili je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloni. Češi odehrají první ze zápasů Ligy národů v sobotu v Praze proti Chorvatsku.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Prostějově v ulici Kojetínská se řeší nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Olomouci se právě dnes sešli krajští zastupitelé a projednávali celou řadu důležitých věcí, třeba i zdravotnictví v Olomouckém kraji. My vám o tom všem povíme více v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, ale úplně z kraje, tedy už za chvíli, jen co dospívá Pavel Bubek a také teď Miroš Birka, si opět osvěžíme v řidičské abecedě další pravidla silničního provozu v situacích, ve kterých se často chybuje. Tak počkejte si na to, příjemný poslech i dál přeje Zora Již.

0: Dospíval Pavel Bobek, pojďme si teď osvěžit s Českým rozhlasem Olomouc pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Až do konce září vám denně nabízíme jednu situaci z provozu na cestách. V takovou situaci, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak co vy na to? Používáte blinkry správně? Věřím tomu, že teď už určitě ano. No a zítra si povíme v řidičské abecedě Českého rozhlasu Olomouc o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Co je nového? Tak to všechno zjišťuje Český rozhlas Olomouc a ty aktuální informace přinášíme v našem vysílání, třeba i o tom, že tady v Olomouci se dnes sešli krajští zastupitelé a projednávali například budoucnost nemocniční sítě v regionu, tedy v Olomouckém kraji, a nebo třeba i příspěvek na stavbu nové rozhledny na Kosíři. O tom všem si za chvíli povíme víc s naší reportérkou.

0: Kam i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super.
4: Zdravím všechny fandy Mori Olomouc a hráčům přeji hodně zdaru na dokončení ligové sezóny.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zastupitelé Olomouckého kraje právě dnes na svém jednání řešili budoucnost provozu několika nemocnic v regionu. Debatovali o návrhu dohody se soukromou zdravotnickou skupinou AGEL. Jednání na místě sledovala pro Český rozhlas Olomouc naše reportérka Barbora Taševská je se mnou ve studiu. Vítej, hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Báro, co konkrétně zastupitelé řešili?
1: Jde o dohodu se soukromou zdravotnickou skupinou AGEL o založení společného podniku, který by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Štemberku a Jeseníku. AGEL se má ve smlouvě zavázat, že během 10 let poskytne 3 miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokračuje náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský z hnutí ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
2: Ve finále jsme se domluvili, že naše nemocnice tam budou včleněny jako závody, to znamená bez nemovitého majetku. Nemovitý majetek našich nemocnic bude pronajímán na základě tržního nájemného, ale nemocnice Jeseník zde bude vložena včetně nemovitostí jakožto nebo jedna z částí hodnoty podílu společnosti AGEL. Takže ve finále se teď bavíme o dohodě o podmínkách spolupráce v rámci společného podniku týkající se 4 nemocnic, z níž 3 tam vkládá Olomoucký kraj a 1 společnost AGEL.
1: Krajští zastupitelé návrh dohody schválili. Definitivně budou smlouvy schvalovat pravděpodobně příští rok v dubnu a společný podnik by pak měl vzniknout v létě.
0: Můžeš připomenout, proč se krajští radní nemocnicemi tak aktuálně zabývají?
1: Krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Štemberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu právě společnost AGEL Středomoravská nemocniční ze skupiny AGEL miliardáře Tomáše Chrenka. 20letá smlouva s hejtmanstvím skončí v polovině příštího roku. Proto bylo nutné řešit, jakým způsobem bude případná spolupráce pokračovat.
0: Co dalšího zastupitelé projednali?
1: Tak bylo toho samozřejmě hodně. Zastupitelé schválili třeba dotace pro dobrovolné hasiče a projednali změny v rozpočtu. A věnovali se také žádosti mikroregionu Kosířsko o 3milionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. Ta má nahradit dřevěnou vyhlídkovou věž uzavřenou kvůli špatnému technickému stavu. Jak by nová rozhledna měla vypadat, popsal už dříve předseda mikroregionu a nezávislý místostarosta Lutína Dalibor Kolář, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: Zůstane zachován vlastně ten původní železobetonový monolit jako základ stavby a na něm bude vystavěna nová rozhledna, která bude mít vlastně oproti původní stavbě přidanou hodnotu v tom, že bude vně vedené schodiště s postupnými vyhlídkovými plošinkami. Bude tak podle nás uživatelsky přívětivější i pro seniory nebo fyzicky méně zdatné osoby, které tak vlastně tu vyhlídku budou moct využít.
1: Stavba ocelové rozhledny za zhruba 15 milionů korun by mohla začít příští rok. Financování chce mikroregion zajistit právě pomocí krajské dotace, příspěvků okolních obcí a úvěru.
0: Především téma nemocnic je samozřejmě pro kraje a občany, obyvatele velmi aktuální. Uslyšíme další podrobnosti v reportáži, Báro.
1: Přesně tak, podrobnosti si můžete poslechnout zítra v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Od Báry Taševské. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: vydaná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Byl Robert Palmer v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a ještě můžeme hudebně slíbit kapelu Olympik a dáme si i divoký horský tymián Žalmana a spol. Máme pro vás také jednu pěknou pozvánku pro seniory do Prostějova na zítřek. Zve vás totiž Tvořivá knihovna. Pokud tvoříte rádi, tak do knihovny zítra přijďte v Prostějově na 9:00. Je tam pro vás připraveno kreativní dopoledne, konkrétně

konkrétně malba na textil. Takže Proskejovská knihovna, podkrovní sál, zítra od 9. hodiny raní. Pokud se podíváte na webové stránky olomouc.rozhlas.cz, tak i tam je pro vás připravená jedna taková specialita. Jsou tam na fotkách krásné tulipány. A nenáhodou, my si o těch tulipánech za chvíli něco povíme v naší rubrice Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

rozhlas se těší na slíbený divoký horský tymián Žalmana a spol. Tak je připraven. Pavel Žalman Lohonka tady s vámi bude až do 16. hodiny a pak už si poslechnete nové zprávy, podíváme se na předpověď počasí, ale tu podrobně rozebereme s meteorology po 17. hodině v pořadu Den v kraji a také všechny události dne. Nezapomeňte za chvíli na Humoriádu dnes s Libuší Švormovou. Zora Ješková přeje hezké odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen paliv. Přerov si nechá vypracovat studii o stavu zeleně ve městě. Policisté v Jeseníku vyrazili na silniční kontroly s hlukoměrem. Zítra čekáme oblačno, místy čerstvý vítr, maximálně 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marže zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Regulace bude platit do konce října. Zástupci přerovské radnice chtějí mít přehled o stavu zeleně ve městě. Radní proto schválili vypracování studie, která se zaměří na parky, stromořadí a sídlištní zeleň. Zároveň má také doporučit další rozvoj zelených ploch v souvislosti s klimatickými změnami. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Městská zeleň je důležitou součástí veřejného prostoru a zároveň významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Studie nám poskytne cenné podklady pro její systematickou správu, ochranu i rozvoj v následujících letech.
2: Policisté v Jeseníku mají za sebou dopravně bezpečnostní akci. Během víkendu zkontrolovali na silnicích v regionu téměř 80 vozidel. Pochybení zaznamenali u 16 z nich, říká mluvčí krajských policistů Jaroslav Hersán.
4: Nejčastěji policisté řešili nevyhovující technický stav vozidel, a to v 8 případech. Dalších 7 přestupků se týkalo nesprávného způsobu jízdy a dále jeden případ porušení pravidel pohybu v jízdních pruzích. Během akce byl nasazen i mobilní hlukoměr, se kterým policisté provedli celkem 8 kontrol. Ve 3 případech odhalili závady spočívající ve zjevném zásahu do výfukového systému vozidla. Ve 2 případech došlo k odebrání osvědčení o registraci vozidla.
2: Pacientské organizace budou moct od pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 tisíc korun. Do konce roku chceme si pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem až 10 milionů korun, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
5: Je pravda, že pacientské organizace navrhovaly fixní příspěvek na úhradu provozních nákladů svých. My jsme toho názoru, že by bylo žádoucí od těch pacientských organizací vyžadovat nějakou akci.
1: Sport.
2: Fotbalistům Olomouce zřejmě další dobu nepomůže záložník Fabián Krivák. Trenér Sigmy Pavel Hopal po nedělní ligové porážce se Spartou uvedl, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění. Přijde tak i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojídněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Mořice směr Brno se převrátil vozík se sypkým materiálem a na Olomoucku ve Velké Bystřici v ulici 8. května došlo ke střetu osobního auta a chodce. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
6: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kajzera.
2: Hovor z Nastasy Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasi Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. To film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole, jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím, teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím, říš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ne, já vím, ne, já jsem, já, těž, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle, promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechce to být, to je dobrý, já, ne, já toho, já, ne, to je dobrý, já
4: jsem,
3: ne, já vím, já, ne, já se mi stává vždycky tohle, ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Okay.
4: I want you to see my director,
5: wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here. To jsem strašně ráda.
5: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se týkat?
5: Yeah?
3: No jistě.
5: Okay.
3: No.
5: Okay.
3: Tak jo.
5: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Jsem tak šťastná.
5: Ahoj.
3: Nastasi, Nastasi.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna na běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No,
1: už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, směj se señor Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano del Longo, zabil lobotou. Ale!

0: Potkali se tři. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo a jeho bratr Álvarez Antonio de Stefano del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo Juárezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Stefano del Dongo povídá Jacintu Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to tak já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, nebo, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba,
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači.
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptám
2: já
1: pod počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechnout.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbertavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naschledanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte
7: je
1: se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. Děkuju, a září Maria. Tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co vám máš tam počítače, co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku, a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je, z Hlbakovicí nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako. To oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má bude velkou výhodu. No? Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloupen. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No, furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že
0: jo? Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den.
5: Díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme.
6: Ano,
2: děkujeme.
6: Krásný den.
2: Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme

0: součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
1: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman no. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
2: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
1: A to je jak, pane prezidente?
2: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
3: Pane prezidente, ještě ano. pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
2: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
1: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
4: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
2: Prosím vás, mohu reagovat?
3: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
2: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
1: Pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
3: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
2: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
4: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím?
2: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
1: Pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
2: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
3: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
0: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
5: Já děkuju, těším se na příště.
0: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili dohodu s Agelem o provozování nemocnic. Na Libavé začalo vojenské cvičení zaměřené na informační boj. Zítra má být převážně oblačno s teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Zastupitelé Olomouckého kraje schválili návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel. Založí společný podnik, který bude provozovat nemocnice v Přerově, Prostějově, Štemberku a Jeseníku. Vzniknout má příští rok v červnu. Agel se zaváže investovat v těchto čtyřech nemocnicích v následujících 10 letech 3 miliardy korun. Pokračuje hejtman Ladislav Okleštěk z Hnutí ANO.
3: Předpokládáme, že to přinese stabilizaci poskytování zdravotní péče, že budeme mít větší vliv na to, jakým způsobem se bude posouvat zdravotnictví na území Olomouckého kraje.
0: Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se od dneška účastní na Libavé dvoutýdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menšíková.
4: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Sport.
0: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přehánky, jinde ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý, severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku ve Velké Bystřici v ulici 8. května se řeší střed osobního auta a chodce. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 4 minuty, pondělí 21. září a začíná den v kraji. Dobré odpoledne. Dnes vás pozveme za nevšedními zážitky. Dozvíte se, jaké to je, když ornitologovi v síti při kontrole ptáků uvísne netopír, jaký u nás ještě k vidění nebyl. Také, jaké to je, když vám jako trenérovi vaše svěřenkyně vyhraje Wimbledon. A také nás regionální stopař zavede na výstavu drůbeže a přizná se, že není dobré ke kohoutům do klece strkat prsty. Jedno téma bude však ryze vážné. V Olomouci funguje od loňského podzimu kontaktní místo pomoci obětem zneužívání v církevním prostředí. A také o něm budeme mluvit v reportáži. Posloucháte Den v kraji a od mikrofonu zdraví Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: my také jdeme dál. Vrni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Jaké hlavní události přineslo pondělí 21. září? Ví Gabina Adamková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Okolí revízu v Jeseníkách vznikne aréna s tratěmi pro běžecké lyžování. Do 2 let chce vybudovat nezisková organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun. Krajské zastupitelstvo dnes schválilo na projekt 9-milionovou dotaci. Provoz na některých silnicích na severu kraje na podzim zkomplikuje série oprav povrchu vozovek. Vyžádají si více než 12,5 milionu korun. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. O které úseky půjde a jaké komplikace opravy řidičům přinesou, řekneme ve zprávách 18. Druhá etapa sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou začne později, než se plánovalo. Práce na území, kde loni havaroval vlak s toxickým benzenem, chtěli odborníci spustit v září. Tendr na zakázku za několik set milionů korun ale napadl jeden z neúspěšných uchazečů. Teď jej řeší antimonopolní úřad. Na středních školách v Olomouckém kraji přibývá studentů, kteří mají zájem o výuku španělštiny. Vyplývá to z neoficiálního průzkumu hejtmanství. Například na střední škole gastronomie a služeb v Přerově výuku španělštiny letos nabídli vůbec poprvé a přihlásila se do ní drtivá většina žáků. Potvrdil to ředitel školy Martin Kovář.
3: Zájem byl obrovský. Vůbec jsme to nečekali. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců o španělštinu.
2: V Přerově tento pátek a v sobotu uspořádají tradiční výstavu Hub. Klubu Teplo se uskuteční i navzdory dlouhodobému suchu v lesích. Přerovští mykologové věří, že na letošní ročník nazbírají až 200 druhů hub. Do terénu chtějí vrazit ve čtvrtek, řekl to předseda klubu Teplo Milan Plášek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A v Českém rozhlase Olomouc v tuhle chvíli meteoroložka Eva Richtariková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oproti víkendu šly dnes teploty poměrně dolů, alespoň pocitově hodně. Jaké byly napříč Olomouckým krajem a pršelo někde?
2: Je to tak, výrazně se ochladilo proti víkendu a den přinesl také četné přehánky. V podstatě na celém území Olomouckého kraje se vyskytovaly slabé přehánky a teploty se pohybovaly většinou jen mezi 13 až 16 stupni Celsia. Výrazné ochlazení bylo také na horách, v nejvyšších polohách jen kolem 4 stupňů Celsia.
1: Co nás čeká večer a také v noci a pak jaký bude ten poslední letní den, tedy v úterý?
2: Už bude připomínat opravdu podzim, tak jako ten dnešní den. V noci očekáváme převážně oblačno, stále lokálně s přeháňkami, četnějšími v horských oblastech. Jinde budou srážky postupně jen ojedinělé a k ránu se může objevit i polojasná obloha, a to zejména tedy v jižní části Olomouckého kraje. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů Celsia, vítr povane mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a místy zeslábne. Během zítřejšího dne pak očekáváme převážně oblačno, opět s přeháňkami, zejména v oblasti Jeseníku, jinde budou srážky spíše výjimečné a večer pak bude srážek ubývat a na jihu opět bude ubývat i oblačnost. Teploty během zítřejšího dne budou podobné těm dnešním, mezi 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 9 stupňů a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a přechodně může během dne zesilovat.
1: No tak začátek tohoto týdne tedy zatím nic moc, ale mnozí se už těší na prodloužený víkend, který nás čeká. Dočkáme se ještě třeba i příjemných teplot, potažmo babího léta?
2: Ten pracovní týden bude poměrně chladný, i když ne každý den může být tolik přeháněk, jak právě dnes, ale teploty se příliš měnit nebudou a rána budou studená, ale víkend už očekáváme opět ve znamení právě babího léta a stejně tak pravděpodobně i začátek příštího týdne.
1: A na to se budeme těšit a budeme vše upřesňovat. Byla dnes s námi meteoroložka Eva Richtariková. Děkujeme a klidnou službu. Nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A teď otázka směrem k vám, posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Věděli byste, kde na našem území je centrum migračního koridoru ptáků a živočichů? No, pokud typujete Červenohorské sedlo, tak je to správně. A my vám v reportáži povíme proč a také, jaký unikát letos ornitologové zachytili. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Tak si představte, že právě v těchto dnech probíhá na Červenohorském sedle odchyt tažných ptáků. Je to akce tradiční a je pro účely mapování tahu ptáků. No a letos v sítích ornitologů uvízl jeden velmi neobvyklý živočich. Samice netopíra obrovského, který je největším letounem v celé Evropě. U nás je extrémně vzácný. Byl u toho také náš kolega Mirek Kobza, s kterým mluvil se zoologem Radkem Lučanem z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Tak se mezi ptactvo pojďme podívat.
2: První pokusy o ten monitoring podzimního tahu ptáků tady na Červenohorském sedle byly v roce 2010. To bylo ještě v režii kamarádů, kroužkovatelů ptáků, amatérských. Tím standardním způsobem se tady monitorují teda od roku 2015.
3: Proč vlastně to Červenohorské sedlo?
2: Je to migrační koridor. Ten horský hřeben jeseníků se táhne od východu k západu. Migrující živočichové, všecko, co vlastně lítá, i všecko, co chodí po zemi, migruje tak nějak od severu k jihu nebo od jihu k severu na jaře zase. To horské sedlo je vlastně nejnižší místo, kudy se ten hřeben dá překonat. Zároveň na obě strany jsou docela dlouhá údolí, které vlastně navádějí ty migrující ptáky. Ty už z dálky tu sníženinu toho Červenohorského sedla vidí, takže se tady vlastně koncentrují vlastně do velice úzkého koridoru, takže tady těch ptáků protahuje obrovské množství. A nejen ptáků, obrovské množství denních migrantů hmyzích. Teď zrovna teda nevidíme, nesvítí sluníčko, ale v posledních dnech, když svítilo přes poledne sluníčko, tak se tady vlastně sypaly tisíce a tisíce bělásků řepových od severu k jihu, spousty pestřenek, baboček, admirálů, to je taky tažný druh motýla. A v noci tudy migrují netopíři zase.
3: Tu letošní vaši tady akci vlastně nejvíc proslavil netopír, a to netopír obrovský.
2: To je to vzácný druh netopíra, největší druh v Evropě, trochu početnější vlastně je v těch jižních částech, na těch evropských polostrovech, na Pyrenejském, Apeninském, zřejmě i Balkánském polostrově. V celém tomto území vlastně se vyskytuje zřejmě jenom ostrůvkovitě během toho období rozmnožování. V naší zemi o tom druhu víme už posledních zhruba 15 let na základě záznamů jeho echolokačních signálů, těch hlasů, kterými se ti netopíři orientují, kterými ale neslyšíme uchem, ale máme přístroje, pomocí kterých můžeme jejich přítomnost v tom prostředí zjišťovat. Ten dosah těch našich přístrojů jsou maximálně nízké stovky metrů. Těch záznamů je jenom několik, to zvíře obvykle loví ve výškách nad kilometr, kde se teda živí velkým hmyzem, typicky nějakýma velkýma můrama, ale zároveň taky teda táhnoucími ptáky, typicky nějakými králíčky, budničky, červenkami. V tomhle je to zvíře takový trošku senzační. O jeho migraci ovšem tady v těch oblastech střední Evropy nevíme prakticky nic. Studie ruských autorů z roku 2023 prokázaly, že tento druh, který teda žije i v Rusku, takže jedinci označení v okolí Moskvy přelítli přes Evropu až někam do Francie, do Itálie, na tyhle ty obrovské vzdálenosti. Jak to známe u dvou nebo třech dalších druhů netopíru, tak i tenhle ten druh zřejmě ve větší části toho svého areálu migruje, ale my o té migraci na rozdíl od těch jiných druhů netopíru nic nevíme.
3: Jste říkal, že velmi často žije v horách, takže by teoreticky jeseníky pro ně mohly být zajímavým biotopem. Notabene vlastně využívá dutiny stromů, což vlastně i tady jsou doupné stromy některé, takže bylo by možné, že by tady žil opravdu trvale?
2: Možné to určitě je, když vemu analogii z toho sousedního Slovenska, kde tenhle ten druh přece jenom mají prostudovaný ve větších detailech. Tam ty netopíři obrovští sedí přes den ty kolonie, které nejsou nějak početné, v dutinách po datlech typicky, vysoko v horách někde kolem 700, 800, 900 až metrů, ale lítají lovit velice daleko až nad nížinu, klidně třeba 30, 40 až 80 třeba kilometrů daleko každou noc.
3: Ještě možná bychom měli vysvětlit netopír obrovský, že on tak zase obrovský není.
2: Je to přesně tak, my třeba máme u nás netopír velký, to je zvíře, které tvoří početné kolonie na půdách budov, který váží kolem 25-30 gramů a v rozpětí křídel má někde kolem 35 cm. Netopír obrovský, jenom o něco větší zvíře s rozpětím křídel kolem 45 cm, ale váhově téměř dvakrát tolik. Tu samici, kterou jsme zde odchytili, tak ta vážila 55 gramů. Ten český název je odpovídá tomu, že je největší z těch našich netopírů, ale žádný obr to rozhodně není.
3: Z Červenohorského sedla Mirek Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Kdo by neznal tenistku a wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou? No, možná, že už méně je vám známý její trenér Petr Huďka, prezident tenisového klubu Preche za Přerov. A tak si za chvilku dopřejeme pořádnou dávku tenisových emocí.

0: Petr Hůďka je prezident tenisového klubu Precheza Přerov. Dnes dopoledne byl hostem Dity Vojnarové. Jako jeden ze svých nejsilnějších sportovních zážitků uvedl, víte co, asi je to všem jasné, letošní ryze české finále Wimbledonu, které si užil přímo na center kurtu. Stanuli proti sobě Karolína Muchová a svěřenkyně jejich klubu Linda Nosková.
1: Byl to neskutečný zážitek, to zažijete jedinou za život. Já jsem v podstatě tu Lindu jsem přivedl do Přerova, bylo jí podle mě 12,5, sám jsem s ní 2, možná až 3 roky trénoval, takže jsem ji dovedl třeba k titulu mistryně Evropy do 14 let, pak jsem s ní ještě v těch 15 podle mě hrál nějaký rok. Vím, že už v té době porážel hráčky ze stovky na ITF do 18 let. A pak už mi trochu začaly ty povinnosti toho prezidentování a toho šéftrenéra tenkrát. Takže jsem se musel s Lindou rozloučit po pracovní stránce, protože už jsem neměl tolik času, aby s ní jezdil po turnajích, aby se jí tolik věnoval. A ona se to zasloužila, protože byla výjimečně nadaná. Ale ještě k té otázce, co jste vlastně říkala, tak prožíval jsem to prostě, byl to krásný zážitek. I to, že jsem tam byl, i to, jak potom se přijela do Přerova, na to přivítání, to taky bylo velkolepý na náměstí, tolik lidí jsem na náměstí tady v Přerově v životě neviděl, to fakt lidi se tlačili a stály fronty a fronty na její podpis. My jsme počítali, že tak půl hodiny se bude podepisovat, to tak vyjde, podepisovala se víc jak hodinu a potom za ní pořád ty lidi proudili, dokonce jsme se potom přemístili tady do místního Irish Papu a tam jsme strávili oslavou pár hodin, i když Linda měla odjíždět, tak nakonec říkala, já tady zůstanu. Já už nejsem schopná někam přejet, pojďme slavit, takže bylo to velice příjemný večer s tou Lindou. Ona byla velice milá, vstřícná ke všem, úplně jsem to obdivoval. Stala se s ní fakt profesionálka po všech stránkách, teda to musím říct.
2: Je ona tenisově doma, pořád v Přerově?
1: Ano, určitě, všem to i tak prezentuje, všem to i říká, pane Hůďka, neřešte to, samozřejmě tak trošku, jak letí z Prahy někam na turnaj, třeba dneska, tak trénuje na Spartě a pak přelítávají na Fed Cup do Číny, ale pořád ten základ má tady, toho hlavního trenéra, pana Krůpu má tady, takže trénuje v Přerově a má k nám pořád velice kladný vztah. Samozřejmě, že se vyvíjí, že jo, jako přemýšlí o tom, že si koupí byt v Praze, protože fakt tam někdy tráví čas, někdy mezi těma přeletama na turnaj, na turnaj, si někdy fakt řekne, mám na to 2 dny, má cenu, abych jezdila do Přerova, takže někdy ty 2 dny otrénuje i v Praze, ale většinu toho tréninku a ty přípravy absolvuje tady v Přerově.
2: Karolína Muchová, když vzpomeneme na wimbledonské finále, které bylo ryze české letos a měli jsme z toho obrovskou radost, taky prošla vaším přerovským klubem. Když jste na ní tenkrát mrkl, taky jste viděl to, co v Lindě?
1: Určitě. Karolína byla velice šikovná. Působila od nás podle mě od roku 2012 do roku 2019. Je možné, že jsem měl dokonce ve stejný rok, je na kurtě obě dvě. Nemyslím, že by hráli spolu, to ještě asi ne, ale že jsem byl na kurtě i u Karolíny, jako samozřejmě ona tady byla naší členkou, takže se na ní vystřelilo více trenérů, takže ji tady trénovali skoro všichni. A já si myslím, že jsem se jednou dobu i tak trošku víc věnoval, protože byla velice šikovná. Bohužel v té době byla často zraněná a vždycky z toho vypadla. Pak jsme zase do toho naskočili, hrála velice dobře, měla to v krvi, fakt byla šikovná, velice šikovná. Bylo to vidět na ní, na té hře, měla takovou hodně chlapskou hru, hodně pest a mají pořád, samozřejmě. Její hra byla velice krásná a chodila často na síť a fakt byla šikovná.
0: Tolik tedy prezident TK Precheza Přerov Petr Hůďka. A pokud byste si chtěli poslechnout celý rozhovor s ním, tak poslouchejte na našich webovkách olomouc.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Olomoucké arcibiskupství vytvořilo přibližně před rokem kontaktní místo pro oběti zneužívání v církevním prostředí. Zatím se na něj obrátilo 10 lidí, většina z nich byly ženy. Pojďme se na tohle místo podívat. Obětem toto centrum nabízí například psychologickou podporu.
2: Marcela Řezníčková je pracovnicí kontaktního místa Olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání.
3: My se snažíme opravdu vytvořit pro lidi bezpečný prostor, že nic, na co se zeptají nebo řeknou, není špatně.
2: Lidé se na kontaktní místo obracejí zejména e-mailem.
3: Je to přes 10, co se nám jako kdyby na nás obrátilo konkrétně lidi. Tak, jak to bývá v církvi, převažují ženy, že bych řekla, že jsou to 3/4. Žen, které se na nás obracely.
2: Služba není určená jen případným obětem sexuálního zneužívání. Využít ji můžou i lidé, kteří v církvi pocítili zneužití mocenské nebo duchovní. Na kontaktní místo se můžou obrátit nejen oni, ale i jejich blízcí a příbuzní. Pracovníci centra je můžou nasměrovat na další odborníky.
3: Nejčastěji to bývá buď kontakt na právníky tady z církevního soudu, možnost je třeba i kontakt s psychologem, který je tady k dispozici.
2: Podobnou službu lidem nabízí i plzeňské a ostravsko-opavské biskupství, říká řádová sestra Leona Martinková, která pracuje na sekretariátu olomouckého arcibiskupa Nuzíka.
4: Při biskupské konferenci, České biskupské konferenci, se vytváří i nějaká společná jako metodika, kdyby bylo vhodné, aby ty místa pak postupovaly podobným způsobem. Takže bych řekla, že jsme pořád ještě v takovém procesu hledání se toho, jak to udělat líp a profesionálněji, ale určitě je to jedna ze služeb, která je důležitá a která se bude rozvíjet.
2: Arcibiskupství taky pořádá setkání obětí zneužívání s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Součástí bývá mše a možnost osobního rozhovoru. Další setkání bude v říjnu ve Zlíně. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Exekuce v Olomouckém kraji se týkají téměř 31 tisíc obyvatel. V oddlužení je přitom necelých 17% lidí. Většina stále tuto možnost nevyužívá. Proč? Nízká informovanost, mýty, strach, složitost procesu. A tak si téma oddlužení vysvětlíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Michaela Vrbová, dluhová poradkyně a lektorka dluhového poradenství. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Tak a teď přijměte pozvání na krátkou procházku mezi rozmanitou drůbež. 18. celostátní výstavou Mladé drůbeže, která proběhla o víkendu v Přerově, nás a našeho kolegu Aleše Spurného provede chovatel a jeden z pořadatelů Zbyněk Čech.
2: Teď se díváme na Araukány divoké, což je poměrně zajímavé plemeno. I s ohledem na třeba služkovost, což není úplně pravidlem u všech plemen, který tady můžete vidět. Zároveň na agresivní slepice.
3: Jsou neagresivní?
2: Neagresivní. V zásadě nejsou už tak agresivní jako třeba některé japonské plemeno.
3: Mně právě tahle ta přišla nejméně bázlivá, když k ní takhle dám fotoaparát, tak jiná už byla na druhé straně klece a tahle se nebojí.
2: To není jenom o charakteru toho plemene, ale mnohdy i o tom, v jakém prostředí je chována a vyrůstá.
3: No, ruku tam radši strkat nebudu, už mě kohout klovl.
2: To se z principu nedoporučuje, ano.
3: Tady je krásné chocholaté zvíře, taky by mě nenapadlo, že to je slepice.
2: To je plemeno takzvaný hedvábníček, které jsou silně prošlechtělým už kvůli svýmu charakteru peří, který je až, abych tak řekl, peřinový nebo obláčkový, řekněme, nadýchaný. Je to plemeno silně okrasné, velmi citlivé na negativní nebo nepříznivé povětrnostní podmínky, takže když zmokne, tak to není vůbec dobré. Na druhou stranu je to asi nejlepší kvočna ze všech plemen tady, co tu můžete vidět. Je velmi dobrou matkou, co se nedá říct o drtivé většině chovaných druhů tady, protože tím, že jsou prošlechtěné, mají dost potlačené mateřské pudy, zejména ve smyslu kvokavosti a sezení na snůžce.
3: Kvokavost je k čemu dobrá?
2: No tak přirozeně slepice si sama snese vejce a na kterých si sama sedí. A vtip je v tom, že u drtivé většiny těch druhů, které tady vidíme, oni jsou sice okulíbivé, ale musíme je uměle líhnout v inkubátorech, v líhních, a pak pod inkubátory tepelnými je odchovávat.
3: Tady už jsme u kohoutů, kteří vypadají typicky jako kohouti. Jsou krásně vybarvení. Taková tmavě oranžová, tmavě zelená barva.
2: Barneveldky, ano, to je jedno z typických německých plemen. Němci jsou v tomhletom pověstní, že si hrají s barvami.
3: A toto?
2: To je samice, čili slepička právě této barneveldky. To, na co jsme se před chvílí dívali, byl kohoutet, který je až na výjimku těch hedvábníček, které jsme viděli před chvílí, vždy pestřejší.
3: Ty slepičky jsou takové ornamentálně vybarvené. Tady je holokrka.
2: Ano, to je holokrčka a je to tak schválně.
3: Trochu takový sup vlastně mezi těmi slepicemi. Tady další slepice, které jakoby právě přišly od kadeřníka.
2: Jsou to holandské chocholaté slepice.
3: Ani nepoznám, který je kohout, která je slepice, a ten kohout nemá ten hřebínek klasický na hlavě.
2: On tam možná je, ale nevidíte ho pod tou haldou peří.
3: Krásný kohoutek, malinký, ale na velmi vysoké noze.
2: Ano, ono je to typický znak těch bojových plemen, které byly vyšlechtěny zejména v Asii, a je to možná proto, že oni bojují nejenom samozřejmě zobákem, ale útočí i pařáty, čili běháky, proto je mají extrémně dlouhé v poměru k celkové délce těla.
3: Prošli jsme kolem, řekl bych, pohádkových kohoutů a slepic a tady máme zase další zajímavost. Bílé slepice s výrazným černým okrajem křídel, takže jakoby je někdo tuší třeba vymaloval.
2: Tomu se říká šupinatost a díváme se na v poslední době asi jedno z nejpopulárnějších plemen zdrobnělých druhů hrabavých. A jsou to sebritky.
3: Říkáte, že jsou populární, ale taková malá slepice tedy, když si vezmu na pekáči, to není nějak velká porce masa a ta vajíčka si taky nebudou příliš velká.
2: To je typický příklad prošlechtění kvůli výstavnictví a kvůli tomu, že se to líbí a je to pěkné.
3: Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: 21. zářijový den v kraji je ve svém finále. No a co vám nabídneme zítra? Tak dozvíte se od nás například to, že letošní vedro a sucho likvidovalo naše lesy. A stejně tak výsadbu městské zeleně, třeba v Přerově. Vydáme se tam a vydáme se i na rozhlednu Háj u Šumperku. Místo turistů po schodišti totiž chodí dělníci, mění obložení vyhlídky a také její střechu. A tak vám povíme podrobnosti. Teď se nám ale blíží 18. hodina nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak dechovky pro radost. Zora Jižková přeje dobrý poslech.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Průměrný důchod vzroste o 300 korun, k tomu seniori dostanou jednorázově 2000. Provoz na silnicích severní části kraje zkomplikují opravy. Z nominace fotbalové reprezentace vypadly 4 hráči, přibyli 2 nováčci. Zítřejší počasí má být převážně oblačné s teplotami do 17 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Seniori k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky za ANO má zvýšení důchodcům pomoc s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Některé silnice na severu kraje čekají na podzim opravy, vyžádají si více než 12,5 milionu korun. Řekl to Miroslav Mazal z olomoucké pobočky ředitelství silnic a dálnic. Koncem měsíce začnou dálnici opravovat silnici na Červenohorském sedle a v průběhu října přijdou na řadu úseky mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou a taky v Javorníku a Uhelné. Rekonstrukce silnice se obejdou bez objízdných tras, někde řidiče čeká kyvadlový provoz. Město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a Správa železnic. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
4: Cyklostezka je nesmírně významná, ona nejenom, že propojuje cyklostezku Bečva s Olomoucí, ale i Olomouc s Ostravou. Má i nejenom nadregionální, ale i mezinárodní význam, protože je součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. Takže je to, co je pro řidiče dálnice, tak to je pro cyklisty tady ta cyklostezka.
1: Nové parkoviště u nemocnice v Kranově je hotové. Město tam postavilo zhruba 70 nových parkovacích míst. Jde o takzvané zelené parkoviště. Nový povrch tvoří vsakovací rošty, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Řidiče ale zatím nové parkoviště využít nesmí.
5: Nová parkovací místa budou v provozu zhruba od poloviny října. Ve vsakovacích roštech se nejprve musí ujmout tráva a parkující auta by teď mohla povrch poškodit. Město postavilo novou plochu vedle současného parkoviště před hlavní budovou nemocnice. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia udělal na začátku svého prvního srazu 4 vynucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadly z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté. Obránce David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolala Martina Vidíka, Václava Sejka a 2 nováčky Ondřeje Kryč-Falušiho a Martina Šuberta. Počasí. Zítra čekáme převážně oblačno, v jeseníkách místy přehánky, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9, povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku u obce Štěpánov havarovalo osobní auto s motorkou, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Na vaše přání hraje Český rozhlas Olomouc i po 18. hodině dechová a lidová muzika. Také dnes je u mikrofonu Tomáš Kedzior. Přeji dobré pozdní odpoledne. Volejte do studia na 221 555 444. SMS-kové číslo je 723 70 33 51.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je paní Zdeňka z Hrochova. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáci, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Neka zahrát. 24. září má svátek Jaromír Kalám Předmostí. Milý Jarku, svátku ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To ti posílá Zdenka z Hrochova. A zdravím tvou maminku Hanku a pohlav za mě Vačiška. Díky, pane Tomáci, a zase někdy nashledanou.
0: A mistříňanka bude hrát a zpívat také panu Rudovi od Opavy. Pevné zdraví, štěstí, lásky v rodinném kruhu a hodně sil a elánu do dalších let přejí Klevarovi a Mikovi.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Lída Zlichková. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane Tomáši. Tak tu písničku chci pro kamarádku Jarmilu Faltusovou, pak pro mě Ludmilku Laxidisovou Zlichová. A tu písničku taky posílám, pane Tomášku, i vám. A moc krát vám děkuju.
0: Hezky zdravíme. Budou to krásné chvíle.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Jana Zroštění. Dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer. Srdečně vás zdravím, pane Tomášku, všechny do Českého rozhlasu a všechny rozhlasoví přátelé. A dnes posíláme krásnou písničku. Má narozeniny naše paní pohádková babička. Krásné požehnané roky Liduška uchytilo vás jeseníku. Milá paní Liduško, přejeme vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostýnská, ať vás ochraňuje. To vám z celého srdce a z lásky posílají Jana a Jiří Zroštění. Pane Tomášku, vám moc krát děkuji a přeju vám příjemný podvečer. Děkuji a naschledanou.
0: A bude to písnička Pod tichou strání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání, zdravíme pana Tondu z Bodihošti, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer všem posluchačům i kolektivu rozhlasu Olomouc. Následující písničku posílám paní Lídě z Raclavic. Velice mě potěšila svým soucitným srdcem i láskou člověka k člověku, což vyjádřila 20.9. před 13. hodinou. Lído, za váš nádherný přístup i za palbu od Pavla Nováka vřele děkuje, vše dobré, včetně pevného zdraví, přeje těžkou neuropatii postižený osamělý vdovec Tonda z Bedějoště. Řeknu vám sotva lezu. Olmouckém rozhlasu i panu moderátorovi zdvořile pánbu zaplať posílá výše jmenovaný nešťastní nashledanou a příště naslyšenou.
0: Děkujeme. Bude to písnička Spadl lístek z Javu.

0: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěskytel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je pan Marek z Lipníka nad Bečvou. Dobrý podvečer.
4: Taky dobrý podvečer. Já bych chtěl popřát svojí mamince Jaroslavě z Lipníka nad Bečvou hodně zdraví a božího požehnání. To všecko a děkuju Českému rozhlasu.
3: Naslyšenou přidáváme vybranou písničku.

0: Čelčicích pravidelně poslouchají Český rozhlas Olomouc. Zdravíme paní Ludmilu, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit a pro dobrou náladu manželům Kubesovým do Čelčic, Jindřišce Slabikové do Prostěva, děkuju za písničky, do Klenovic z Milušce Gibasové, do Pivina Věrušce Hélové, Jaroškovi Hyblovi, do Přemyslovic. Tomášku, já vám děkuju za ochotu a někdy zase nashledanou.
0: Naslyšenou a posíláme malovanou dědinečku.

0: O směsku písní Josefa Zímy si zavolala paní Marie Skolšová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Děkuji za vybrání písničky a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych poslat písničku pro dobrou pohodu Haničce do přednosti s Jarkem, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova, Zapletalům Jarkovi a Elišce do Rapotina, Jiřince do Sudkova, Aničce do Bludova a Jardovi Benešovi do Loštic, do řezbářského ateliéru. A všem přeji krásný večer. Vám taky, pane Tomášku. Děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Český rozhlas Olomouc v pondělí v podvečer hrajeme dechovou a lidovou muziku pro radost a hrajeme ji také do domovů seniorů. Tam, kde nás posloucháte, třeba v Jesenci, Ludmírově, v Bohuslavicích, Luké, v Náměšti na Hané, Lošticích, Litovli a Července. Písničku posíláme také sestřičkám, pečovatelům i těm, kteří se o nás starají. S přáním pevného zdraví, rodinné lásky, porozumění a naděje, píše paní Hela a děvčata.

0: i letos na svatého Václava zamíří kroky všech milovníků hanáckých krojů, muziky a dobré nálady? A jakými melodiemi vás spolehlivě vtáhnou do atmosféry největší oslavy tradic našeho regionu? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle tentokrát přinese radostnou hudební pozvánku na setkání Hanáků a společně se naladíme na další ročník jedinečného putovního folklorního festivalu, který letos oživí ulice Zábřeha v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná

0: 344. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A v našem vysílání rovnou zdravíme paní Ludmilu z Dolního Újezda. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer pro všechny posluchače. Zdravím a do písničku bych věnovala kovářům, kteří uměleckým kovářům, kteří vytvářejí své krásné práce na Helštýně a mají výstavu v Lipníku. Zdravím je všechny. Děkuji vám.
1: Děkujeme, je to písnička Dva kováři, ještě máme 15 minut pro vaše přáníčka, telefon do studia 221 555

Zdounečanka dohrála, hodinka písniček dechových a lidových pomalinku uplynula. Před námi je poslední melodie, je velmi známá a populární a bude v podání dechové verze od kapely Božejáci. Posíláme ji paní Aničce Dobludová od přátel a také těm, kteří dneska něco slaví, ať už je to svátek, jako v případě Matoušů, nebo narozeniny.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Vláda snížila schodek rozpočtu na příští rok o 3 miliardy korun. V okolí Rejvízu má vzniknout aréna pro běžecké lyžování. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále, podlehli Belgii. Zítra čekáme oblačno, místy čerstvý vítr a maximálně 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu plánu ministerstva financí snížila deficit o 3 miliardy korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh rozpočtu na příští rok kritizuje. Třeba poslanec z rozpočtového výboru Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
4: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
3: V okolí Rejvízu v Jeseníkách vznikne aréna s traťami pro běžecké lyžování. Do 2 let chce vybudovat nezisková organizace Jeseníky sdružení cestovního ruchu. Investice si vyžádá zhruba 12 milionů korun. Krajské zastupitelstvo dnes schválilo na projekt 9-milionovou dotaci. Karita v Ranicích má nové sídlo. Své služby bude nabízet v budově bývalé mateřské školy v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun. Nové sídlo Charity v Hranicích se otevře tuto středu.
5: Mši při slavnostním otevření bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Nuzík. Od 13 hodin Charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Zástupci Přerovské radnice chtějí mít přehled o stavu zeleně ve městě. Radní proto schválili vypracování studie, která se zaměří na parky, stromořadí a sídlištní zeleně. Zároveň má také doporučit další rozvoj zelených ploch v souvislosti s klimatickými změnami. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Městská zeleň je důležitou součástí veřejného prostoru a zároveň významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Studie nám poskytne cenné podklady pro její systematickou správu, ochranu i rozvoj v následujících letech.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli v Turíně 1-3. Svěřenci Jiřího Nováka tak na evropském šampionátu nenavázali na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Loučit se s bilancí 3 výher a 3 porážek.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně oblačno, v Jeseníkách místy přeháníky, jinde jen ojídněle. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Povane mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr, který večer zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku u obce Štěpánov se řeší nehoda osobního auta a motorky. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Rocklet. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rocklet.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokle od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste titulní skladbu a také otvírák alba Breakthrough Joe Bonamassy, fenomenálního kytaristy, který má to štěstí, že se narodil na den přesně jako já, akorát jiný rok. A co je mnohem důležitější, tahle ta deska je znovu výborná, je to jeho pátá nominace na cenu Grammy, zatím žádný gramofonek nedostal, ale úplně nejdůležitější je, že tohoto fenomenálního borce uvidíme znovu v Olomouci, ale tentokrát trošku jinak, a i proto je se mnou dnes ve studiu Dušan Neumann, který v tom všem má tak trošku prsty. Dušane, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Vlastně v loňském roce jsme udělali koncert Black Country Communion, kde nebyl Bonamassa jako číslo jedna, to byla kapela
0: čtyři superhvězdy.
1: Ano, to byly čtyři superhvězdy, který dal dohromady Glenn Hughes a Bonamassa. Lidé se těšili, že bude zpívat asi víc, a vlastně nakonec zaspíval pouze dvě skladby, jinak zbytek odspíval Glenn Hughes. A ten koncert, který bude příští rok 23. července, tak bude vlastně klasický Bonamassa, solovej, s vokalistkama, s dechama, jako bude to absolutně špičkový koncert, kde bude zpívat vlastně všechno.
0: Když se vrátíme ještě k tomu loňskému koncertu Black Country Communion, jak se takováhle kapela solově vlastně jakoby dostane na koncert do Olomouce?
1: No, to byl takový zázrak, protože můj dlouholetý kamarád Andrej Matyšik, který ovládá vlastně všechny bluesové koncerty v Polsku a vydává takový časopis Můj blues a dostal cenu za rozvoj blues ve Spojených státech, tak ten se přímo osobně zná s Joe Bonamassou, tak on věděl, že už roky usiluji o to, abych uspořádal koncert Bonamassy. A pak mi jednoho dne řekl, vypadá to, že by mohli být Black Country Communion. Říkám, tak to samozřejmě beru všema deseti.
0: Protože to byl vlastně pro samotnou kapelu comeback. Ona vlastně z ničehož nic v roce 2024, snad po tuctu let, kdy nehráli, nebo minimálně po deseti letech, najednou vydali nové album a ano, jeli i turné.
1: Ano, jeli i turné. Poprvé fanoušci v České republice mohli vidět Na lokti. A to si všichni pamatujeme, protože to bylo v Průtrži Bračen od začátku do konce, ale bylo to i tak úžasné. No.
0: Zatímco v Olomouci tam už počasí přálo, i korunní pevnůstka se docela zaplnila a dá se říct, že ten koncert byl téměř bleskurychle vyprodán.
1: Ano, ten byl bleskurychle vyprodán díky tomu, že mělo to být oznámeno jako turné, ale nějak se to pořád protahovalo a potom vlastně jednou v sobotu v noci mě napsal Kevin Shirley, jestli jako nechci to už oznámit. Že jsem jediný, kdo má všechno podepsaný, schválený, grafiky a takhle, a já říkám, no tak to by bylo jako zlatý, takže nakonec jsme se domluvili, že v pondělí prostě ve 14.00 středoevropského času to spustíme, a to bylo jak když prostě to byl výbuch, my jsme prodali od těch 14 hodin do půlnoci jsme prodali za milion vstupenek, jo, a všichni si mysleli, že to bude jediný koncert, že ten comeback světový se uskuteční jen v Olomouci, takže to byl i ze Spojených států nákup a tak, jako, takže to vyšlo výborně tady toho.
0: A atmosféra na koncertě výborná.
1: Bylo to úplně úžasný a bylo vlastně asi 5000 lidí, tak jako stálo to opravdu za to. Jako.
0: Bonamassa se samozřejmě ukázal, ale jak už si sám říkal, Sherinian na klávesi, mladý Bonham za bicími, prostě ta sestava byla par excellence, všichni se chtějí ukazovat a na Joe Bonamassovi je skvělé i to, že on je nejenom vynikající solista, ale on je i super sideman, spoluhráč, ano. Ať už dělá desky s jinými interprety, anebo právě z Black Country Communion, on si odehraje to svoje, ale netlačí se zbytečně dopředu, prostě týmový hráč. Týmový hráč už příští rok přijede tentokrát jako solista, takže je určitě na co se těšit. My si ale teď pojďme dát druhou ochutnávku ze zatím poslední studiovky Bonamassy, Breakthrough, písničku, která má naprosto úžasný videoklip a člověk neví, jestli je lepší ta muzika nebo v tom videoklipu ten čokl, takže teď toho psa v tom autě nebude. Budete mít a jenom v klidu poslouchejte hit Shake This Ground. Je to blues, není to blues, ale zní to parádně. Joe Bonamassa dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Poslouchali jste písničku Shake This Ground, stále posloucháte Rokly Českého rozhlasu Olomouc. Hráli samozřejmě Joe Bonamassa, najdete ji na jeho posledním studiovém albu Breakthrough a my dnes máme ve studiu Dušana Neumanna, který Joe Bonamassu přiveze příští rok do Olomouce. Už je to všechno potvrzené, hrát se bude na korunní pevnostce 23. července a Joe Bonamassa bude mít vlastně zhruba nějaké 2 měsíce po svých padesátinách. Takže můžeme říct, že ideální věk pro kytaristu bluesového.
1: Na to, co ten člověk dokázal, tak je relativně hodně mladý.
0: A on ještě vypadá mladě, on na tu pajsku ani až tak moc nevypadá.
1: Určitě. No tak on vlastně de facto hraje od svých nějakých 12 let, že ve 12 letech už hrál s B.B. Kingem, takže on tu kariéru už má jako hodně dlouho.
0: Mě strašně mrzí, že jsem se ještě nikdy nedostal k tomu, abych si poslechl, tuším Bloodline se jmenoval, nebo tak nějak podobně, ta jeho první kapela, kterou dal dohromady se syny trumpeťáka Milese, Robbieho Kriegera z Doors a ještě jeden synáček z Allman Brothers tam byl, takže i to muselo být skvělé. První solovou desku v roce 2000 a pak spousta spoluprací a co se vždycky na Bonamassovi cenilo, že vlastně on je zhruba ze stejného vrhu, jako jsou Kenny Wayne Shepherd a další skvělí američtí střelci, ale říká se, že Joe Bonamassa, i když Američan, takže vlastně vnímá ty britské kořeny toho britského blues, což se vlastně projevilo i na jeho loňské vynikající koncertní desce The Spirit of Rory, což byla vlastně poklona Rorymu Gallagherovi a hrály se tam pouze jeho věci, ale na té své studiovce má Joe Bonamassa svůj nový materiál a dá se očekávat, že tohle asi přiveze i do Olomouce.
1: Určitě ano a bude to více takové písničkové, že vlastně ten Kevin Shirley, jeho manažer, že, tak vlastně on ho tlačí tady více k těmto písničkovým věcem, jako více zpěvu a jako míň té kytarové onanie, jak se říká, jo, takže myslím si, že to bude velmi zajímavé.
0: Což ten písničkářský styl, to byla právě skladba, kterou jsme si hráli, Shake This Ground, ale když si poslechnete jeho album Breakthrough, tak samozřejmě jsou tam i ty bluesové věci a je tam ta kytara, která právě vychází z toho britského blues přelomu 60. a 70. let, to, co hrál Eric Clapton v Cream nebo Jimmy Page v Led Zeppelin, prostě umí to být tvrdé, ale přitom to umí být i docela prstoklad. Navíc mají přijet vlastně jeho sidemeni z kapely a 3 vokalistky. To si myslím, že to bude úžasný, protože ty holky...
1: Bude to jako si myslím absolutní pecka. Každý rok má jako novou show, jakože pořád je co objevovat, jo. A vlastně my jsme ho viděli naposledy v loňském roce, vyprodal O2 Univerzum a ten koncert byl vlastně jeden z nejlepších, jako to pořád roste.
0: Bonamassa taky někde říkal, že dneska už ti kluci si vezmou nejrůznější krabičky, pedály a tváří se, že jsou skvělí kytaristi, ale je důležité umět vzít do ruky akustiku a zahrát to, mít tam to srdíčko a udělat to po svém. Počítáš, že se podaří zaplnit korunní pevnostku?
1: Tak já doufám, že ano, samozřejmě, protože to je velmi důležité, protože tam je break na nějakých 90% prodaných stupenek, ale udělal jsem teďka jako novinku, že tam postavím tribunu na sezení, jo, protože ono to navštěvují i starší lidé a když si vzpomenu, když jsem prodával lístky na Black Country, tak to bylo sami jenom dotazy, jestli si můžou vzít stoličku sebou a každý druhý je po operaci císky člema a podobně. Takže tentokrát teda tam postavíme tribunu pro 1000 lidí, no. Takže uvidíme, zatím je asi 250 prodaných z toho, tak...
0: Z těch sedících. Takže tam asi taky příliš neváhejte, ostatně Vánoce jsou za dveřma, jak říkáme, už od února, takže... Vhodné dárky, na ty se vždycky najde čas. Bude tam Joe Bonamassa se svojí kapelou hrát jenom on, anebo se zvažuje případný nějaký předskokán?
1: Asi takhle. Teď můžu potvrdit, že vlastně mám to už de facto na 90%, že bude Richie Kocen jako předkapela. Protože minule nám to nevyšlo. Minule to prostě měl být Richie Kocen před Black Country Communion, tak jsme se domluvili, že to teď snad bude. Ale ještě bych chtěl zmínit jednu teda takovou věc, že tam je důležitá změna na postu kláves. Takový fenomenální klávesový hráč Lucky Dowley z Austrálie. Něco takového se jen tak nevidí.
0: Takže pokud budete mít chuť příští rok 23. července na korunní pevnůstce v Olomouci, ono se někomu může zdát, že to říkáme moc dopředu, ale pak najednou někdo luskne a ty lístky budou pryč. Takže zbytečně neváhejte, dva kytaroví střelci, skvělý klávesista, Joe Bonamassa zpívající, k tomu tři vokalistky. Můžete se jenom těšit. Dušanovi moc díky za to, že vážil cestu k nám do studia. Díky, ahoj, ať se koncert vydaří.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že přijdete v hojném počtu, bude to stát za to.
0: No a z alba Breakthrough Joe Bonamassa si pojďme pustit ještě jednu Broken Record.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší najmou titán. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

Sametské léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zameckeleto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horkýže Slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako u všetkých kapel, že každá kapela začíná v zkušobni, tam zkúša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmách jsme hráli a chodili tam ti štangasti, my jsme tam do toho vrzúkali a oni všetci nadšení, že to je super. Dávalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudí, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: jsme začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demo nejaké a takéto veci. A tá Maštová bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosto krátka páčilo. A tým pádom sme sa tak dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty přezdívky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volali kvůli tomu, že volá kedy. My jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený. A nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale to ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžu povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl len covid, že se nemohlo chodit, nikde jsme to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si čo, aká všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2-týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena, přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé samozřejmě prášky a obvazy a když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ, a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
2: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal tenkrát text krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Že? Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste ano, se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo? Ano, ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k týce Zelenkový, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla, Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už, říkal mi vždycky, Jituš, Jit, naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale
1: to čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný, takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin, musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po

Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkova výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Hýra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů, vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí, a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 000 tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 000 tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pýrem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těch kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už je, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé.
5: A když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu dohořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát jak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mě by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejnej, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš?
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před tebou,
2: peklo.
3: Vidíš
2: zapomněli.
3: To?
2: No, ale to nelže, to jsou archivy, ty
3: nelžou.
2: No, nežou.
3: Tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla byste tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumse, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
3: Říkala schody, že stavěla.
2: Ano, všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
7: Dobrý den, Lorde Goringu.
2: Dobrý den, paní Chilternová.
7: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
7: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
7: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
2: O paní Čivliové?
7: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
2: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
7: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
2: Naprosto upřímný?
7: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
2: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
7: Myslíte?
2: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
7: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
2: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
7: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
2: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
7: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jako by nebyl schopen provést něco špatného.
2: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
7: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
2: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vikontovi de Valmont. Právě mi, drahý Vikonte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroche by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým Dánsenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánsenem natolik spřátelen, že by vám důvěřoval. A jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pánbíčkářkou pospíšit. Protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověst cnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vikonte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala?
2: I...
1: Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo.

0: když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
1: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem. Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
0: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
1: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
0: Tomáš přece nedoslýchá.
1: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
0: Než odjede do Antwerp.
1: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde za Plzní. Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
0: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
1: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
2: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
1: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
2: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
1: Komu tak asi? Kuchá rybu.
2: Co?
1: Rybu k obědu v kuchyni.
2: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
1: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
2: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
1: Tobě se taky zavděčit.
2: Co?
1: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
2: Co říkáš?
1: Že se ti třesou ruce.
2: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
1: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
3: A třesou se ti.
2: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
1: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
2: Cože se dělo v noci?
1: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
2: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
1: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
2: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
2: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
2: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
2: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
1: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
2: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
3: Co?
1: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
2: Jaká voda zase?
1: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
2: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
0: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
2: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
0: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
2: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla.

0: A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
0: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
1: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
2: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
0: Nemusíš.
2: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
0: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
0: Ještě ty, babo, stráž.
2: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
0: Dům bude na zámek. Tak co?
2: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
0: Pověz přes okno šátek.
2: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
0: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
2: Takový neklid, víš?
0: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
2: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
0: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abrahama. Dobré dny, přátelé.
5: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí. Jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
6: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku, zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano. Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit
1: ano,
0: věku,
1: ano.
0: Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy jako.
0: Neřádí, jo? Jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha. Mm-hmm.
1: Ano, může
0: takže
1: se
0: dokud
1: podívat,
0: z toho není
1: že?
0: Italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No,
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně, víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila,
1: ne,
0: že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka,
0: tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, děkuji. Ivetko.
1: Děkuji, na dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žárlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jsem moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, nabuďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřali, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, 5. jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je tak, dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když ano. Říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné
1: ano,
0: slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem.
1: Ano.
0: A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil tyma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odmyšla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mě se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu, dobře spím, prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať
1: ano,
0: vám
1: já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško. Já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchače u rádia.
0: No. Děkujeme. Co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak. Je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to dost chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, jo? Pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, herku, jestli to je moje stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mě tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl dva dny nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mě mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 roku, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezírat, co bych nemůže nic ani doma, na tož někde, kde vejku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žádné, říkáme, je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo, no, takže...
0: Zara, to bylo v pořádku s tou žárlivostí. Františku, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdo nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že by se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 44 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď doletež, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Aha, no proto, tak už to proto... z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, rada, no. No víte co, musel by každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že, no, tak a měl by být, to by měl být baráku klid, jo.
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak jsem rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaké obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky, klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, a už šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z Újezda, co byli moji spolužáci nebo byli

0: obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, na něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne? Tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam mu teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl dva roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já jsem mohla lítat? Nic, je všechno normálně a takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu toto je nemoc, to je nemoc.
1: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žádné věci stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
0: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě, manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla, manželku neuznával vůbec jako ženu, takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce, tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužema, takže on neměl žádlit na co. A nikde jsem nechodila, jako. A když jsme něco slavili, tak někde ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je o 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morouca. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky tak, jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polivko, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, od čeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotklo asi to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který byl stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně.
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roku to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a

0: tak ne. Takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka mi býval káral a nic, děcka měli sami jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten třípokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom třípokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda bějí, se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
0: Tak, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Halo,
1: ano.
0: Ano, jste ano. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se teda tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Halo?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, jako ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, to se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě. No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy podle toho, jakou měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam sme sa potkávali jak ona, tak ja s bývalýma lidma a muži a ženama ako zase ja, jo. A takže sme sa bavili, sme si vypili nejakou tú sklenku, vykládalo sa, no a všechno šlo v pohode.
0: No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, aj nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro celý ducho. Ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale naučil, ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, když jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončíte myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A, no, a takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratře. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něj nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že Bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak, co to já viděla, jo. A já, když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovy s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo by už 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřelíš. No a nakonec jsme šli, tak teda mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal porod a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi zvětší, má úplně nové kohouty. Jsem dbala o pomoc, no ale jde po bohu, no. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo, no tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako Brášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak Bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my bude nehodný.
0: Dobře, a Ludmilko, teda žádlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi, bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiné myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápem, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. Já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořád pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak mu nedávat příležitost. A některý vzá případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když jdeš tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem,
0: ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no. Že já byl trošku nehrad takový rapa, no. Ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, mě to zaujalo. Tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no. Dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak.
1: To byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude rádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je tak.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal, to je nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka. To je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže že nikdo nebude stíhat, doufám. Podle ústavy, teda myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem

0: takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel, a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ve mně nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo, a žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě, nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových stazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, bydlím, spolu bydlíme teda. A ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál, a ona mi říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že to dlouho věku budu mít po svých stařenkách a stařečcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. Jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí snažili nějací kolem jdoucí zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
1: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to
0: já,
1: tak.
0: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
1: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech. Že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek Ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřili všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v něm žezelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech.

Dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Nepřemýšlej, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.